Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

9:00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

0: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

seriálů, tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.
1: Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: pohodové ráno přejí ze studia Rádia Čas roku dva tvorové, kteří byli svého času pojmenováni jakožto Ivo Raška a druhé individuum Tomáš Michalík.
1: Ano. Jsme zde, krásné...
0: Sudičky k nám byly nemilosrdné.
1: No co, my už tím
0: jsi spokojený se svým jménem?
1: Musím být, no.
0: Nechtěl by se jmenovat třeba Michal Tomášík?
1: Michal Tomášík, ne, jako úplně v pohodě, no. Tak co nám zbývá? Ale tak já jsem si za těch téměř na 40 let na to už zvyknul.
0: Mm.
1: Jo, takže
0: jo já taky. Takže. Jo?
1: Akorát já jsem si u toho musel zvykat, že si Raška seš. Já tím, kde bydlím, tam, kde bydlím, tak tam jako seš moc nepoužívá, to je všechno se.
0: Jo. My jsme si to zjednodušili o pár kilometrů více na jich.
1: Výborně, dobře vám.
0: Známe háčky.
1: Ano, dobře, k vám došli, jo.
0: Jo, ve velké množství.
1: Máme středu a podle mnohých den, kdybychom ze sebe měli vydat ty nejlepší pracovní výkony.
0: No, nevím, jak to dneska půjde zrovna. To, jsme se bavili, ale, že jsme měli oba dva docela neklidnou noc.
1: To je pravda. Ale teď si řekl, teď si to vyloží jako jinak ti posluchači možná, než to ve skutečnosti bylo. No,
0: když je tímto způsobem navedeš.
1: No, jo, dobře. Ne, spali jsme málo, protože jsme staří a všechno nás budí. Tak.
0: A bolí.
1: Tak, ano. A děsí v mém případě, ale to nebudu rozebírat. Každopádně, ať už vy jste v práci doma, prostě všude v autě, doufáme, že prožíváte pohodové ráno a my vám k tomu snad i pomůžeme hudebně, takže chystáme Emigrate.
0: Budou taktéž Valtary.
1: A dáme si taky třeba Novou růži.
0: Ve zpravodajské redakci je už připraven Martin Fabík, takže si dáme čerstvý přehled zpráv.
2: Když kvalitní sedačku, tak od Fáze. Naše specialistky na pohodlí vám pomohou najít tu pravou sedačku pro váš domov. Navštivte jednu z našich 15 prodejen a přesvědčte se sami. Fáze je domov pohodlí. Více na phaze.cz.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější netkané textilie Geotek metr čtvereční již od 13 korun 90 haléřů včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro netkané geotextilie za výjimečně snížené ceny. Více na Dek.cz.
4: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
5: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
6: Radio Čas Rok. Zprávy.
7: Dobré ráno, rokeři, jsou tady aktuální zprávy na Radio Čas Rok a vítá vás u nich Martin Fabík. Nehod kvůli přednosti zprava v Česku ubývá. Za posledních 5 let jejich počet klesl zhruba ze 600 na 480 ročně. Letos jich policie eviduje zatím 217. Pomáhá hlavně prevence, vzdělávání řidičů a také přehlednější dopravní značení. Odborníci proto upozorňují, že jednodušší značení může řidičům výrazně usnadnit orientaci.
8: Morava aktuálně.
7: Město Příbor rozšiřuje své elektronické služby. Žádost o obecní byt už lidé nemusí řešit osobně. Nově ji vyřídí pohodlně online. Více k novince řekla vedoucí kanceláře vedení města a školství Iveta Bušková.
9: Nová služba umožňuje podat aktualizaci jednoduše a pohodlně online, bez nutnosti osobní návštěvy úřadu. Elektronický formulář je dostupný nepřetržitě a žadatelé přehledně provede jednotlivými kroky podání. Občané naleznou formulář po přihlášení do portálu občana, a to v sekci životní situace, žádosti a povolení.
7: Nová služba tak usnadní vyřízení žádosti o obecní byt a lidem ušetří zbytečné papírování a cestu na úřad. Olomouc bude na okrajích města zelenější. Na podzim tam město nechá zatravnit pozemky a vysadí nové stromy a keře. Zeleň přibude hlavně v Černovíře, Chválkovicích a Nemilanech. Nové louky, stromy a keře pomohou zadržovat vodu, chránit půdu a zmírnit horko. Na projekt a následnou péči získalo město dotaci 7,5 milionu korun. a české kanoisty čeká mistrovství světa v Poznani. Hlavní českou nadějí je Martin Fuchsa, který poprvé na světovém šampionátu nastoupí ve třech disciplínách. Obhajovat bude zlato z olympijského kilometru a pojede také pětistovku a double kanoj s bratrem Petrem. Závody začínají už dnes, finále jsou na programu od pátku. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.
6: Vstávat a poslouchat. Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: dohrál zástupce slovenské lidové tvorby kapela Metalinda, což byl zároveň návrat na začátek 90. Nyní ale jdeme zpátky do současnosti. Pokud jste nepostřehli základní údaj, tak ještě jednou připomínáme, že dneska máme na programu středu.
1: Já jsem myslel, totiž je středa, jo. A on je tady průvan.
0: No, průvan tady ale není. Máme opravdu středu, čili i podle názvu je jasné, že je to prostředek pracovního týdne.
2: Ano, středa jako prostřední den, ale podobně to třeba mají i v Německu, kousek vedle, tam je totiž středa Mittwoch.
0: No.
2: Se říkám dobře, nevím, jak se to říká jinak. Mittwoch?
0: No to říkáš to dobře, tak jo. Trochu s japonským přízvukem, ale budíš.
2: Ne, to byl bavorský turista říznutý rakouským šlechticem.
0: Dobře.
2: Dobře, no. Ale, když se třeba podíváme do Anglie, tak tam máme samozřejmě Wednesday a tam je ten význam něco jiného. Tam se to dá přeložit jako Odinův syn. A podobně to vlastně mají některé severské státy. Tam komu Odinovi hodně odkazuje, protože středa byla teda údajně Odinův den. Ten den byl spojován s moudrostí, učením, inspirací, poezí a s těmito věcmi. Takže víš, to každý stát to má jinak.
0: Ano. A pořád je to ale prostředek týdne.
2: To nic za to nemění, samozřejmě.
0: Tak uvidíme, jestli vám třeba půjde dneska naproti i horoskop, více vám už prozradí náš hvězdný parťák Milan Gelnar. Tady je jeho předpověď, no a pak nás čeká na čas roku hudební snídaně v podání Valtary, anebo Billyho Idla.
3: Středa bude poněkud dramatičtější než den předchozí. Na nebi sice stále panuje převaha hvězdných aspektů souladných vítaných, nicméně jsou zde i silné hvězdné aspekty nesouladné, které naznačují náhlé události destrukčního charakteru. Příčiny by měly být karmické, tedy skořeny v dávné minulosti. Co se týká jednotlivých znamení, tak pany budou velmi charizmatické. Býci mají naději na snadné zisky a kozorozi mohou prožívat silné emoce. Blížencům to bude skvěle myslet. Vodnáři mohou řešit věci milostné a váhy budou úspěšné v profesních aktivitách. Lvy budou připomínat energetické bomby. Neméně energičtí, zejména na poli milostné, budou berani a střelci by díky své výřečnosti měli být schopni domlouvat dobré obchody či dohody. Štírům se bude dařit na cestách. Raci mohou pociťovat menší množství energie a ryby se budou cítit nejlépe ve společnosti přátel. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje Dvorník.

0: Někdo se teprve probouzí, někdo už to má dávno za sebou, jiní už jsou dávno v pracovním procesu. Pro všechny je tady ale stejný datum 26. srpen, den, který mimochodem bývá označován také jinak.
1: Jak?
0: A to takzvaně den svatého Rufa.
1: Aha.
0: Což můžeme, pozor, jako vyložit, ale trošičku smutněji, protože k tomu jsou takové přívlastky jako tragický, nešťastný, anebo prokletý den.
1: Ano, a není divu. Za tímto pojmenováním stojí hned dvě nešťastné události, kdy během 68 let padly hned dva čeští králové. V roce 1278 to byl Přemysl Otakar Oráč II. V bitvě proti Rudolfu Habsburskému.
0: No a v roce 1346 padl Jan Lucemburský. To bylo pro změnu v bitvě u Kresčaku. A mimochodem, v této bitvě pronesl Jan Lucemburský legendární větu: toho Bohdá nebude, aby český král z boje utíkal.
1: Správně to řekl.
0: Tak, no to dodat, že v té době moc neviděl už teda taky, už to řekl, ale do boje šel. No a kvůli těmto dvěma vlastně národním katastrofám se v lidové tradici usadila právě pověra, že 26. srpen přináší Čechům smůlu.
1: My na to sice moc nevěříme, ale přesto jsme se rozhodli u tématu smůly trošičku zůstat a ptáme se vás, jakou největší smůlu jste vy kdy v životě měli nebo zažili. Třeba jste zapomněli podat sportku, vaše oblíbené čísla a ona potom jakoby vyšla,
0: ano.
1: Ale vy jste ji zapomněli, že ho podat,
0: no.
1: Takže smolík pacholík,
0: no.
1: Nebo se třeba píchli kolo cestou do hospody, nebo se jsou z hospody.
0: No, když jste někam spěchali prostě, že jo.
1: No, může to být cokoliv.
0: Rád. Ale vlastně mně se daří, jako dneska já.
1: To máš si k tomuto účelu pořídil los?
0: A já jsem vyhrál.
1: Kolik?
0: Neřeknu, to se neříká, ale vyhrál jsem.
1: A já si říkám, že ty jsi potichu posledních 10 minut.
0: Pro mě to snad platit dneska nebude. Ale vy každopádně dejte vědět. SMSky, na WhatsApp, hlasovky. Je tady celá řada možností. Takže jakou

0: větší smůlu jste kdy měli.
1: Mně nikdy v životě nic nevyjde. Jsem asi jediný na světě, kdo si koupí oříškovou čokoládu bez jediného oříšku.
2: Každý všední den od 6 do 10 pěkně na ostro. Budíček na rádiu Čas Rock.
3: Tesco vše do školy za skvělé ceny. Nyní s Clubcard všechny školní potřeby o 25% výhodněji. A navíc můžete od 29. do 30. srpna pomáhat ve sbírce Školákům od srdce. Tesco, počítejte s námi.
4: Je, schořela mi kulma.
5: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
10: Potřebujete odstranit res nebo staré nátěry? Tryskání a pískování v areálu Monta Nový Jičín. Volejte na 730 57 10 92.
11: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno.

0: Tohle byly Delane na rádiu Čas Rock, 6 minutek po půl sedmé. Vám ještě jednou přejeme krásné, pohodové a ničím nerušené ráno.
1: Správně. Před námi je další položkou v playlistu muzika z dílny skupiny Ghost. Ti se loni na závěr svého Skeletour zastavili také na dvojkoncert v Mexico City a byla z toho parádní akce, kterou zaznamenali také na 16mm film a nyní s ním vyráží mezi fanoušky.
0: A už od zítřka budete mít možnost tenhle koncertní snímek nazvaný Too Big to Rick vidět a užít si ho ve vybraných i také českých kinech. A pokud to náhodou v tom vašem biografu nedávají, tak musíte být v případě, že jste fanoušek, nebo nemusíte být smutní. Hlavně si pohlídejte, kde to je, protože to bude jen ve vybraných. A současně bude tento snímek dostupný také na streamovacích platformách. A ještě jedna skvělá zpráva tady je. Vyjde zároveň i oficiální soundtrack, který nabídne 19 živých nahrávek.
1: Takže opravdu veliká porce ducharské muziky. To byl zároveň takový, řekněme, hudebně filmový typan na hluboký kulturní zážitek. Já jsem koukal do programu našeho kina v Nové Míšíně a tam si na koncert Ghost můžete zajít třeba v sobotu. Ale klidně se rozhlédněte po kinematografu ve vašem blízkém perimetru.
0: No samozřejmě, ti, co se nachází poblíž hlavního města, mají možnost zajít na IMAX a to bude ten zážitek o to více intenzivnější, jestli je tam napustí Odisa, to je druhá věc. My si dáme hudební ukázku právě kapely Ghost, tady si dáme z poslední desky Peacefield.

0: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Novinka týdne.
1: Poslední prázdninový týden si zaslouží řádnou hudební řachu. A to tenhle kousek rozhodně splňuje. Nová deska je venku, koncertní zastávka v Praze má datum 6. září a my se pojďme navnadit a zároveň udělat i tečku za letošním festivalovým létem. Ale děcka, je to jenom rock'n'roll. Hollywood Vampires, Raise the Dead.
0: Radio Čas Rock, toto je Novinka týdne.

0: To je muzika pro ostrý budíček, jako dělaná, jako stvořená. Arch Enemy, Reason to Believe, dozněly 2 minutky před 7. hodinou.
1: Takže první hodina ostrého budíčku je úspěšně za námi. Jestli máte posnídaní, tak doufám, že chutnalo, jako našemu tady zajíčkovi venku, který si zase pochutnává na trávě. Já nevím, co mu tady chutná. Praště.
0: No, má to tady moc rád.
1: No.
0: Možná i ty, si neokusuje i ty kabely v autech.
1: Jo, takhle. Aha, výborně, no. A ta klima, jak nám tady nedávno nefungovala, to taky možná. Já jak ho vidím, člověče, začínám přemýšlet o obědu. By museli dřív chytit, no. Ne, necháme zajíčka být, ať se tady hezky jako nasnídá. A my si mezi tím nastřelíme hudební věci, které nás čekají. Pif, paf, The Hives.
0: To se hodí. Walk, idiot, walk.
1: Tak dík.
0: Hele, řekl jsi to sám. Budou zjít také Battle Beast. Někdo má chuť na oběd. No. A někdo třeba na Radegast. Že? Nebo na Citron.
1: Nebo na Citron. Tak jestli se chystáte taky na nějaký Radegast, tak dobrou chuť přejeme, hlavně to takhle po ránu nepřehánějte.
0: Pozdravujte na pustevnách.
1: Se pustí, prý ho mají stěhovat, ne? Tu sochu.
0: Jo.
1: No, prý jsem něco slyšel, nevím, jdeme to zjistit.
0: Ale ne, to bylo no, někde jinde. No,
1: jo? Mhm. Tak dobře, no. Nic, každopádně nás čekají zprávy, které opět nachystal Martin Fabík a vám přejeme ještě jednou krásné ráno.
2: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas Rock. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
3: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
4: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve 3 prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
5: Čas rok. Zbavte se odolných zbytků jídla a masnoty na vašem nádobí s tabletami domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
9: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
13: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na dálnici D2 v oblasti Starovičky směr Bratislava. Stala se zde havárie kamionu, na místě je policie, může hrozit omezení provozu. Dále buďte opatrní na D2 ve směru na Brno v oblasti Rakvice. Stále se tady řeší dopravní nehoda 2 dodávek. My vám přejeme šťastnou cestu.
14: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
15: Rádio Čas Rok. Zprávy.
13: Zdravím, rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rok a vítá vás u nich Martin Fabík. Česku budou železniční přejezdy více pod dohledem. Kamery přibydou zhruba na 40 místech a budou hlídat řidiče a jejich auta. Zachytí třeba průjezd na červenou nebo nerespektování značek. Policie díky nim bude moc snadněji řešit nebezpečné přestupky. Podle televize LTV Plus se pokračuje i ve zvyšování zabezpečení samotných přejezdů.
16: Morava aktuálně.
13: Ostrava ožije velkou podívanou na koních. V Komenského sadech se v sobotu představí jízdní policie a strážníci z Česka a zahraničí. Čekají je parkurové disciplíny a úkoly, které napodobí skutečné policejní zásahy. Dorazí 22 koní a jezdci z Prahy, Brna, Zlína, Liberce nebo Polska, Slovenska a Maďarska. Akce začíná v 12:30 a vstup je zdarma. Luhačovice pokračují v modernizaci veřejného osvětlení. Po první etapě v loňském roce, kdy byly vyměněny stovky světel, chystá město další etapu rekonstrukce. Více uvedl starosta Marian Ležák.
17: V rámci projektu budou vyměněna zbývající svítidla v Luhačovicích a nová úsporná LED světla se objeví také v místních částech Polichno, Řetechov a Kladná Žilín. Nové osvětlení bude energeticky úspornější a zároveň šetrnější k obyvatelům i okolní přírodě. Svítidla budou mít teplé světlo a v nočních hodinách se bude jejich intenzita automaticky snižovat. Modernizace tak přinese nejen úsporu energie, ale také omezení světelného znečištění.
13: A čeští veslaři mají na mistrovství světa v Amsterdamu důvod k radosti. Dvojsky v Dalibor Neděla a Jakub Podrazil vyhrál své čtvrtfinále a zajel nejrychlejší čas ze všech posádek. Do semifinále se díky času dostala také česká párová čtyřka. Neděla s Podrazilem pojedou o finále už dnes. Čtyřku čeká semifinále zítra. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.
9: Vstávat a cvičit. Protože je ráno.

0: Digitální displej na monitoru přede mnou ukazuje 7 hodin a bezmála 12 minut, což je čas, který věnujeme na čas roku rubrice Kalendárium.
1: No a začneme v roce 95, to znamená v době, kdy jsem já si kroutil svůj 9. rok života ještě.
0: No, to byly časy.
1: Ano, a tehdy vládla na britských ostrovech taková velká rivalita mezi kapelami Oasis a Blur. A tuhle bitvu fanoušků nakonec vyhráli právě Blur, když se píseň Country House vyšvihla v Anglii na první místo singlového žebříčku.
0: Blur tak v přímém souboji porazili Oasis, kteří šli na trh za singlem Roll With It. Rivalita dorostla do takové míry, že obě kapely vydali singly v naprosto stejný den a zatímco Blur prodali 270 tisíc kopií, Oasis pouze v úzovkách 220 tisíc kusů a to jim stačilo pouze na druhé místo.
1: No pojďme na další hudební události.
0: Přesně před 29 lety, tady v roce 1997, se na své motorce vysekal Chad Smith z kapely Red Hot Chili Peppers. Tenhle bubeník tehdy nezvládl sjezd z kopce na Sunset Boulevard a poležel si pár dní ve špitále.
1: Tak se pojďme podívat ještě do letopočtu 2005. Tehdy se na 12. ročníku udílení cen magazínu Kerrang zadařilo Green Day. Ti byli jmenováni nejlepší kapelou planety, no a ještě získali cenu pro nejlepší živé vystoupení. Mezi dalšími oceněnými byli třeba Iron Maiden, kteří byli uvedeni do Kerrang síně slávy.
0: No a já ještě doplním, že třeba kapela Killing Joke dostala tehdy cenu za celoživotní dílo a Foo Fighters taky se mohli pochlubit cenou za nejlepší single, kterým byl Best of You. A my si tady myslíme s Tomášem, že velmi oprávněně.
1: Potrhujeme, ano.

0: Ladíte Rádio Čozdo, kde společně prožíváme středeční den s datem 26. srpna a když už jsme v tom 8. měsíci roku 2026, můžeme také zavzpomínat na jedno výročí. Před pár dny tomu bylo totiž rovných 30 let od vydání desky October Rust, kultovní počin kapely Type of Negative.
1: No, sami pánové v kapele netušili, jak důležitý materiál jim vzniká pod rukama. Upřímně taky nebyli v nejlepším rozpoložení. Nedávno na to vzpomínal i kytarista Kenny Hickey, který se jako nemá problém přiznat s tím, že tenkrát hodně pil a taky si krmil nosánek trošku zakázanými látkami. A celá kapela na tom nebyla nejlépe. A ty měsíce ve studiu, kdy se makalo a dřelo, tak tomu určitě taky moc nepřidali na té náladě.
0: Přesto ti povím, že se povedlo nahrát ikonické písničky. A třeba takový single My Girlfriend's Girlfriend Kenny Hickey vyloženě nenáviděl. Považoval ho za nejslabší věc na téhleté platce a přesto tenhle ten single se stal hymnou na MTV. Jinak ještě mám tady jednu zajímavost.

0: to je to, že veškeré bicí na této desce jsou prací dobře naprogramovaného automatu. Kapela se tak tenkrát rozhodla z důvodu šetření nákladů.
1: Čím si naopak už tenkrát byli jistí, tak to je úspěch singlu Love You To Death. A měli pravdu, protože se jedná o stěžejní a vynikající záležitost celé kapely. A vlastně ono, kdyby po vás někdo chtěl, ať mu představíte kapelu Type O Negative, co tak zhruba hrajou, tak si myslím, že tohle je ideální píseň, kterou mu pustit. Což mimochodem učiníme i my za malou chviličku tady na Rádiu Čas Rock.
0: Takový my jsme borci.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Profesionální akucí paprskový laser DEWALT s dosahem 30 metrů za skvělých 11 799 korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro profesionální křížový laser za super cenu. Více na DEK.cz.
6: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.

0: ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Cože, ty máš 150 technobodů?
2: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
1: A kde to jako najdu?
2: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
1: No jasně.
2: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
3: Radio Čas Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Jurtmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na MKS.

In her place, 100 candles burning. A salty sweat drips from her.

0: Léto se nám pomalinku chýlí ke svému závěru a s tím také vlastně končí dovolené, nicméně během léta jste se možná i někteří z vás setkali s tím, že když jste se vrátili od moře nebo od rybníku za humny, tak na vás doma z květináčů koukali už pouze uschlé stonky, protože řekněme, že řada lidí nedůvěřuje třeba svým sousedům nebo ani rodinným příslušníkům, a kteří by měli vlastně kytky zalívat, a tak mnohdy během horkého léta přijdou o své domácí rostlinky.
1: No jako dívej, ono někdy nevěří ani mezi sami sobě, jako ty členové rodiny. Já budu v práci, zaliješ mi kytky? Jasně.
0: Jo.
1: To tak máme s rajčatama doma. Jako.
0: Ano, je to tak. No.
1: Taky vždycky říkám, že jsem je zalil. No, ale pozor! V dnešní době se dá vydělat na čemkoliv, a proto jedna společnost přišla s nápadem, že zatímco se lidé vydají na dovolenou, tak si u nich mohou ubytovat květiny v takzvaném plant hotelu. Překladu jasně tedy rostlinný hotel, no, hotel asi, pro rostliny, no.
0: Ono se to blbě překládá.
1: No. No a jeden takový mají v Londýně, si představ, a opravdu v něm můžete ubytovat třeba fíkus, palmičku nebo nějakou jinou rostlinku.
0: Rajčata.
1: Rajčata a ne. Můžete si hlavně... Takhle, nemusíte se bát, že by se těm květinám něco stalo, protože opravdu je o ně postaráno. A pozor, může se to znát jako blbost, ale ono to fakt funguje. Tenhle business model se ukázal být velice úspěšný a okamžitě, když se otevřel ten hotel, tak začali mít vyprodáno.
0: Jako na co ještě nepřijdou, že jo, ti lidi?
1: My jsme blbí furt, já to říkám, že jsme na nic nepřišli.
0: Mimochodem v tom hotelu se o kytičky opravdu starají velmi svědomitě. Dostanou totiž pokoj podle svého přání, některé krásně prosluněný, jiné rostliny vyžadují naopak stínek. V hotelu jsou také lázně a komfort zajišťuje i ruční zvlhčování nebo důkladné promáčení. Jo, takové kytce se možná potom ani nechce zpátky domů, kde dostane právě zalít třeba jednou za dva týdny.
1: A jako myslíš, že kdybys tam dal masožravku jim na týden, že jim budou krmit?
0: No. No. Ale čím?
1: Čará, no, jestli si musíš donést vlastní potravu, mouchy, nebo...
0: No to jako věru nevím, jako, no. Jak se tohle to řeší, ale asi mají třeba nějaké, mají svoje restaurace,
1: jo, tak
0: noční bary, když už tam mají všechno lázně.
1: Takže jestli se chcete opravdu postarat o svoji kytičku, když někam pojedete, nabízí se skvělá možnost.
0: Dejte ji do hotelu.

0: Roková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kolerem, Leny a Marpem. Ostravar Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Časrok. Časrok.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
4: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. V teď je výhodně. Vždycky.
5: A raz, dva, tři, 4,21. La, la, la.
6: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
7: Houston, máme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
8: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
7: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
9: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přivese Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Také a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.

Nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Dobré ráno přejeme všem, kteří se na světě vyklubali až v tuto chvíli. Pro jistotu připomínáme, že ladíte frekvence rádia Čo z roku, máme 2 minutky po 7:45 a kalendáře jsou nalistovány na 26. srpna.
1: Tomu se někdy přezdívá také den svatého Rufa a v české historii je považován za nešťastný nebo prokletý den. A s tím souvisí i naše dnešní téma, které zní, jakou největší smůlu jste kdy v životě měli. Máme tady několik vašich příběhů potkaných smůlou, ale jeden nám trošičku vyčnívá, tak ho můžeme přečíst.
0: Jdeme na to. Ahoj Tome, ahoj Ivo, srdečně vás zdravím a přeji pohodový den. Připojuji se k tématu mít smůlu. V roce 2012 jsem se vracel domů z Londýna. Všechno už začalo na letišti, když nám oznámili, že letadlo má poruchu. Asi o hodinu později jsme vystartovali. Do Blavy jsme přiletěli se zpožděním, což znamenalo, že jsem nestihl vlak do Trenčína, tak jsem musel počkat na další. Asi v polovině cesty se pokazila lokomotiva. Autobusem nás převezli do nejbližší stanice a přesedli jsme na nový vlak. Opět jsme zůstali stát těsně před Trenčínem, protože na zastávce se vykolejil jiný vlak. Tak jsem teda vystoupil, že si zavolám taxíka a při vystupování jsem si slavnostně ulomil kolečko na kufříku. Nevím, jestli se tomu říká smůla, anebo mi chtěl spíše vesmír naznačit úplně něco jiného. Díky, Ríšo.
1: Což je věc, která by mě asi taky napadla v tu chvíli, že jestli je to smůla nebo naopak, plně štěstí. No klidně dejte vědět, jestli, nebo co vám se kdy přihodilo smolného, jestli jste něco promeškali, nebo prostě se nepovedlo. Bude ještě často klidně probrat. Ale teď pojďme na další muziku, posíláme vám Citron, Radegast.
0: Tak co?
1: Co?
0: Citron nebo Radegast?
1: Obojí.
0: Tak jo.
2: Každý všední den od 6 do 10, pěkně na ostro, budí.

0: Tohle byla Cihra na frekvencích Rádia Čas roku. Před námi je ovšem další hromada skvělé muziky.
1: Já se ještě vrátím k té kapele. My jsme s něma totiž asi před 2 lety točili rozhovor ve Vizovicích. Mm-hmm. Víš, co znamená Sajra teda?
0: Ne.
1: Nic.
0: Takže já jsem to blbě řekl.
1: Ale neznamená to vůbec nic. Aha. To slovo neexistuje. Tenkrát jsem naplnil teda název jméno toho zpěváka, ale tenkrát mi prozradil, že to bylo schválně. Z důvodu toho, že když si to zadáš do vyhledávače, tak jediné, co ti vyjede, je ta kapela.
0: A to je skvělý nápad.
1: To je
0: marketingový tah.
1: Výborný, no. Ale tak super. Hlavně si myslím, že i ta muzika, kterou produkují, tak stojí za to a že se to velice dobře poslouchá.
0: Přesně tak.
1: Teď už se tedy pojďme podívat na to, co nás čeká po 8. hodině.
0: Ze Švédska se přesuneme do Německa, protože připravení jsou Rammstein.
1: Ich bin, du bist. Jak to je dál?
0: Erist.
1: Jo, dobře, já nevím.
0: Třeba.
1: Ale slovensky rozumím o něco více než německy, takže si dáme horký, že slíže.
0: Ty mi řekni, co je žigo.
1: No.
2: Žigo, na tu ti dá.
1: Mě se napadlo, ale já to nemůžu říct veřejně, publikovat takhle v 8 ráno.
0: No. Ok, dobře. A jako třetí ochutnávku nabízíme Megadeth.
1: Parádní nástřel muziky, která nás čeká, ale bude toho samozřejmě více a taky vás pozveme na jednu novinku s ohledem na Rádio Čas rok. Počkejte si na to, nejprve ale zprávy a slovo si bere Martin Fabík.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Alza.cz.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
11: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
12: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
13: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
14: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na Zlínsku v Uherském Brodě v ulici Prakšická poblíž centra. Stala se tady dopravní nehoda 2 osobních vozidel. A stále buďte opatrní na dálnici D2 v oblasti Starovičky ve směru na Bratislavu. Havaroval zde kamion, na místě je policie. My vám přejeme šťastnou cestu.
15: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
16: Rádio Čas rok. Zprávy.
14: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na Rádiu Čas rok a vítá vás opět Martin Fabík. V Česku se chystají přísnější pravidla pro pyrotechniku na stadionech. Její použití by nově mohlo být trestným činem. Vzniknout má také registr fanoušků se zákazem vstupu na zápasy. Cílem je zvýšit bezpečnost a omezit nebezpečné chování. Návrh by chtěla koalice do legislativního procesu předložit v září.
17: Morava aktuálně.
14: Oblíbený areál Lodiček v Karviné čeká velká proměna. Rekonstrukce jejíž součástí bude mimo jiné zastřešení areálu, začne v říjnu a potrvá do jara příštího roku. Pokračuje primátor města Jan Wolf.
17: Lodičky patří k místům, které mají svou jedinečnou atmosféru a nechceme tento charakter měnit. Naopak chceme areálu dát kvalitnější zázemí, vytvořit lepší podmínky pro kulturní, společenské i komunitní akce. 2 roky jsme tuto akci připravovali a jsem rád, že můžeme lidem představit konkrétní podobu toho, co tady vznikne.
14: Olomoucký úřad práce čeká velká změna. Z nevyhovující budovy ve Vejdovského ulici se na podzim přestěhuje do nového sídla na třídě kosmonautů. Modernější prostory nabídnou lepší zázemí pro úředníky a návštěvníky, včetně výtahů a nových přepážek. Přestěhovat se má zhruba 300 pracovníků. Celá investice vyjde přibližně na 324 milionů korun. A česká jezdkyně Marcela Lochovská má za sebou povedené mistrovství světa v paradrezuře. V německých Cachách obsadila ve finále 6. místo. Se svou klisnou violou získala hodnocení přes 68%. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.
16: Vstávat a poslouchat. Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: Víte, na co se těším já? Na budoucnost. Už jste slyšeli o tom internetu?
1: Co to je?
0: Tahle bezvadná síťka, co se dává jako počívka do plavek. Je to praktický a příjemně se to nosí.
2: Ty konkrétně vzpomínáš na počátky internetu?
3: No je. To byly doby. No. To jsme si nedokázali představit vůbec, kam ta doba bude směřovat a co všechno vlastně bez internetu v dnešní době nepůjde ani dělat.
2: No, to ne. Ale hlavně jako mám na mysli třeba tu dobu, kdy se i ty stránky načítali třeba jako 2 minuty. No, to si stihla i kafe uvařit.
3: Kdyby. A jako měl člověk radost, když se mu po 5 minutách objevil na monitoru obrázek.
2: No tahle doba už je dávno pryč, teda mnohdy, ono se někdy stane, že se něco načítá pomalu a to má člověk potom nutkání třeba ten počítač i rozbít.
3: Jenomže v dnešní době je pomalu třeba 5 vteřin, jo?
2: No ano, a už těch 5 vteřin, jako já se přiznám, jsem ten typ, co bych nejradši prohodil oknem veškeré věci kolem mě. Ale, když si zadáte webovky, a teď poslouchejte pozorně, načerno.časrok.cz, samozřejmě jako bez háčků, to musím asi vysvětlovat, tak se vám naopak tyto nové stránky načtou rychlostí blesku.
3: Mm. Rádio Čas Rok se totiž obléklo do nových webovek a vy se můžete podělit o své dojmy. A jak se vám vlastně líbí, zda jste s nimi spokojeni nebo ne, co byste vylepšili. Hned na jejich titulní stránce je připraven i takový krátký dotazníček nebo odkaz na něj. Za jehož vyplnění vám může přistát na bankovním účtě 1000 na nákup v našem e-shopu pohodiak.cz.
2: K tomu nechybí playlisty, nejenom, že se webovky oblekly do hezčího nového designu. Je tam také nástřel programu na každý den, pozvánky na rokové akce, nechybí Rock News a také nechybí odkazy na naše podcasty, ať je to Pod povrchem, Rockcast, Backstage, anebo třeba i Movie Song. Zkrátka a dobře, s námi se nudit nebudete. Třeba Ivo včera večer koukal na tyhle webovky a jeho vlastní děti ho až v pozdních nočních hodinách museli překecávat. Táto, už se tam nedívej.
3: Ty jsi idiot.
2: Co?
3: Přesně tak to bylo, Tomáš, nelže? Nevím, jak se to dozvěděl teda, ale možná na ně koukal taky a díky přístupovému heslu zjistil, kdo se právě taky kouká, kdo je přihlášen. Každopádně, ještě jednou vám připomeneme adresu na černo.časrok.cz. Na stránkách funguje i streamované vysílání, takže když se teď podíváte, zjistíte, že se na řadu dostávají Horký Žeslíže a jejich pecka Žigo. Mimochodem už víš, Tomáši, co to znamená Žigo?
2: Žigmund.
3: Dobře.
2: Zkráceně.
3: Ano, no? V tomto případě Pálfy, bývalý ano. Slovenský hokejista.
2: Ano.
3: Dobře,
2: taky si ho pamatuju. Jsi
3: vzdělaný, to jsme všichni chytří teďkom, že jo? Tak děkujeme i Didymu za nápovědu, teď už jdeme dál. Rádi.

0: Tohle je Sammy Hager, Radio Čas Rock, 8 hodin 21 minut a my jsme říkali, že na dnešní den připadá takzvaný Den svatého Rufa.
1: Nicméně v kalendáři mají oficiálně své místo rezervování Luďkové.
2: A nazdav, Uďo. No nazdav. No nazdav. Tak podívej, Uďo, jsem tvůj co? Přítel. A jako přítel se musíš spravit. Vidí, co všechny tvoje problémy, k tobě tě trápí, které máš, tak prostě uvolni, na nic nemysli, jenom skutečně, co tě trápí, problémů, jak se problémů, jak se díváš, máš skutečně dost, ale to je naprosto normální, Vojo, to je naprosto normální.
1: Jedná se o českou domácí podobu jména Ludvík, jehož význam by se dal přiložit jakožto slavný válečník.
0: Ale upřímně, když se tak zamyslím, nevím jak ty, jestli někoho znáš, ale jméno Luděk se moc nenosí asi v dnešní době.
1: No, není to úplně asi nejfrekventovanější tady místo v okolí.
0: Je fakt, jako když zapnu veškeré dva svoje závity v mozku, tak mě nenapadá ani jeden Luděk, kterého bych znal.
1: Já si teď vzpomenu určitě na jednoho, na Luďka Macigu, kterého tímto na dálku zdravím, pokud slyší, mého spolužáka ze střední, s tím jsem hodně zažil, no ale jinak máš pravdu, moc dalších Luďků mě nenapadá.
0: Tak budeme věřit, že kolem nás v éteru jich je poměrně dost. Takže jestli je mezi posluchači nějaký úďa, tak nám určitě napište, my vám popřejeme ještě jednou a hlavně vám pošleme taky nějakou muziku. Co? V Ostrém Budíšku?
1: Určitě.
0: Od toho jsme tady přece.
1: A nebo pokud znáte nějakého Luďka, tak mu můžete prostřednictvím našich frekvencí také poblahopřát. Klidně napište. Teď je před námi další muzika. Co tu máme? Dominium a pak ještě Megadeth. Souhlas?
0: Zapni play.
1: Play.
3: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s rádiem Čas Rock. Více na webu rádia Čas Rock a na natodays.cz. Skvělý zážitek z dnů na to vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
4: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
3: Čas Rock. Čas Rock. Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní za 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Tesco máslo 250 gramů za 19,90 do 1. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
7: Když do školy, tak neporadí.

0: Robertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun a fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
1: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
2: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivé máslo 250 gramů jen za 36,90. Dětskou šunku nejvyšší jakosti Amálka Krásno 100 gramů za 24,90. Tvarohovo-smetanový krém Lipánek pro děti různé druhy 130 gramů již za 16,90. Nebo osvěžující řízný ležák Holba Šerák Zubr Grand či Litovel Moravan půl litru za 14,90. Více na mojehruska.cz.
3: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: Pět minut po půl deváté dozněli Megadeth na frekvencích Rádia Čas roku. My jsme před chvíličkou přáli ke svátku všem Luďkům, už se tady hromadí i nějaké gratulace na našem WhatsAppu, k tomu se dostaneme postupně.
1: Určitě. Ale nejprve něco jiného, jako vlastně každý den, jako včera, předevčírem, taky ten na dnešní den připadá světový den něčeho.
0: A čeho tak, dneska?
1: Čeho dneska? Dneska to máme rádi, takové téma, protože máme Mezinárodní den všech psů.
2: Who let the dogs out?
3: Who let the dogs out?
4: Who let the dogs out?
0: Oslavíte to dneska doma nějak?
1: No tak to oslavím už jenom tím, že přijdu domů, protože to je vždycky největší radost.
0: To je dneska. Radost.
1: Můžeš si tipnout.
0: Pejsek aspoň.
1: Pejsek má velikou radost v tím domu, no. Jo, tak možná nějaká ta kostička.
0: Jo, dostane něco?
1: A furt má něco, prosím, že se má líbí jak my. Jako, ale fakt, to je maximální péče, jako ve všem tohle z toho, no. Ale jo.
5: Je možné, že ten pes sebral housku se salámem?
6: Cože? Ne, on housky se salámem nejí.
0: Jo? A
1: dala by si salámek určitě.
0: To jsem chtěl vědět. Svůj svátek. Svůj vlastní svátek má, a to si představte, i toaletní papír, taková věc. Tak snad máte toaleťáku doma dost, pokud zrovna náhodou třeba jste fanoušky, nebo máte doma fanouška skupiny Gutalax, tak asi nedostatkem netrpíte, tam musí být vždycky člověk připraven, leda, že by se zrovna vrátil z nějakého festivalu nebo koncertu, kde všechny toaleťák vyházel. Ale nemyslete si, svého času se za tuto nezbytnou součást každého záchodu nebo na tuto součást čekalo dlouhé fronty.
7: Mám jednu otázku, máte toaletní papír?
8: Nemám, bohužel už není.
7: A kdy jste měli naposled?
8: Minulý týden ve čtvrtek.
1: Takže pozor, jo, protože nedostatek toaletního papíru samozřejmě může způsobit takové malé smradlavé safari. Aby si jedno safari dáme, protože chystáme Gretu Van Fleet a jejich safari.
0: Sorry. To není oslý můstek.
1: Ne.
0: Jenom osel.
1: To trapný můstek.
0: Ano.
9: Radio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: třikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice. Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas.
1: Megakoncert Rádia Čas.
0: 21. listopadu Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rocková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Čas rok.
4: Čas rok.
5: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nakupte plotové tvárnice bez smůr.

0: a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách DEK. Více na DEK.cz.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Je, schořela mi kulma.
4: To vyřeším.
5: Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datar, opravdový elektrospecialista.
7: Auto Pavlas. Fiat Professional Days v září a říjnu se blíží. Chcete spolehlivý Fiat Ducato, Scudo nebo Doblo za ještě výhodnějších podmínek? Na nic nečekejte a přijďte se informovat už teď. Auto Pavlas, váš Fiat na severní Moravě. www.autopavlas.cz.
8: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby, a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.
9: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Pro množinu posluchačů, kteří jsou stále ještě v dovolenkovém módu, připomínáme, že dnes je na programu středa 26. srpna a k tomuhle datu se váže také svátek, anebo takový den svatého Rufa.
1: Říká se, že právě tento den bychom měli být všichni obzvláště opatrní. Dlouhou dobu byl tento den svatého Rufa totiž v českých zemích považován za smolný nebo prokletý. No.

0: Tak to bylo něco Grufovi, takový optimismu po ránu. Podle pověr se během dneška lepí smůla na paty více než kdy jindy. No a tak jsme si řekli, že smůlu zvolíme jakožto téma dne. A ptáme se vás, jakou největší smůlu jste kdy v životě měli?
1: Já jsem si vzpomněl na jednu událost, neříkám, že to je největší smůla, ale nevím, proč se mi to vybavilo. Podle mě to byl asi rok 2008, protože tenkrát v Praze vystupovali Slayer a Amon Amarth. Plus další kapely ještě s těma, byl to velký večírek. Tenkrát fungovalo ještě jiné rádio. A byla soutěž. Taková ta klasika, zavoláme vám a musíte nám okamžitě vpálit slogan. Samozřejmě nějaký úplně debilní. A mně se opravdu ten den stalo, že mi zvonil telefon a volalo neznámé číslo. Takže jsem to zvedl, vypálil jsem ten fakt trapný slogan a na druhém konci se ozvala telefonní společnost, chtěli průzkum. Spokojenost. Že krom toho, že jsem měl smůlu, tak jsem byl řádně naštvaný ještě, protože jsem myslel, že pojedu do Prahy. No.
0: Smůlu trapas.
1: Asi tak.
0: Asi tak. Na náš vod zapíše i posluchač Martin. Ahoj, největší smůla byla, když jsem si vybral celou výplatu a jel jsem vlakem z Ostravy do Těšína. Ve vlaku jsem ovšem po pár pivínkách usnul a probudil jsem se v Těšíně bez peněženky.
2: Je to možný? To je ale smolař.
0: Svěřit se můžete i vy, a to na naší lince důvěry 72533155, kam můžete posílat SMSky, anebo na WhatsApp klidně poslat i hlasovku.
1: My posíláme muziku, a to v podání kapely Hole.

0: Středa 26. srpna alias Den svatého Rufa pokračuje kupředu. No a k tématu smůla se vyjádřil i jeden z našich posluchačů, který nám na WhatsApp napsal: největší moje smůla byla, že jsem řekl ano. Já raději tedy nebudu jmenovat, kdo to napsal, abych ho náhodou nedostal do problémů.
1: Jak se říká, no, kdo to mohl tušit? Nebyl čas zjišťovat, kdo je kdo.
0: Dobře. No, každopádně my víme, co je nachystáno do další hodiny. Vy samozřejmě můžete pokračovat s tím, že nám budete posílat vaše zprávy, jaká smůla se vám kdy přilepila na paty nebo kamkoliv jinde, na jinou část těla. Před námi je tedy muzika v podání třeba Masterplan.
1: Čas dojde také na českou muziku v podání Panoptika.
0: A grungeovou hudební scénu zastoupí Soundgarden.
1: Nejprve je tady ale také čas na aktuální zprávy. Koukneme taky na to, jak to jezdí, a slovo tak předáme Martinovi Fábíkovi.
2: Radio Čas Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4x6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na Dek.cz.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
7: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
2: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsen s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti Teje Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
8: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor, v Třinci na silnici v oblasti Závist srazila se zde 3 osobní vozidla. Může hrozit omezení provozu. Dále buďte opatrní na silnici v oblasti Mohelnice poblíž Pardubického kraje. Stala se tady nehoda 2 osobních aut. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. My vám přejeme šťastnou cestu.
9: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
2: Radio Čas Rok. Zprávy.
8: Dobré ráno, rokeři, jsou tady aktuální zprávy na Radio Čas Rok a vítá vás u nich Martin Fabík. Nehod kvůli přednosti zprava v Česku ubývá. Za posledních 5 let jejich počet klesl zhruba ze 600 na 480 ročně. Letos jich policie eviduje zatím 217. Pomáhá hlavně prevence, vzdělávání řidičů a také přehlednější dopravní značení. Odborníci proto upozorňují, že jednodušší značení může řidičům výrazně usnadnit orientaci.
2: Morava aktuálně.
8: Město Příbor rozšiřuje své elektronické služby. Žádost o obecní byt už lidé nemusí řešit osobně. Nově ji vyřídí pohodlně online. Více k novince řekla vedoucí kanceláře vedení města a školství Iveta Bušková.
10: Nová služba umožňuje podat aktualizaci jednoduše a pohodlně online, bez nutnosti osobní návštěvy úřadu. Elektronický formulář je dostupný nepřetržitě a žadatelé přehledně provede jednotlivými kroky podání. Občané naleznou formulář po přihlášení do portálu občana, a to v sekci životní situace, žádosti a povolení.
8: Nová služba tak usnadní vyřízení žádosti o obecní byt a lidem ušetří zbytečné papírování a cestu na úřad. Olomouc bude na okrajích města zelenější. Na podzim tam město nechá zatravnit pozemky a vysadí nové stromy a keře. Zeleň přibude hlavně v Černovíře, Chválkovicích a Nemilanech. Nové louky, stromy a keře pomohou zadržovat vodu, chránit půdu a zmírnit horko. Na projekt a následnou péči získalo město dotaci 7,5 milionu korun. A české kanoisty čeká mistrovství světa v Poznani. Hlavní českou nadějí je Martin Fuchsa, který poprvé na světovém šampionátu nastoupí ve třech disciplínách. Obhajovat bude zlato z olympijského kilometru a pojede také pětistovku a debl kanoj s bratrem Petrem. Závody začínají už dnes, finále jsou na programu od pátku. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, další za hodinu.
11: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: No, je to pravda, muzika pomalinku dohrává.
1: Tam tady dobrnkávají.
0: Také pan Optiko.
1: Pan Optiko. Brnky, brnky. V této chvíli se ale můžeme podívat opět na datum 26. srpna a přesněji řečeno z důvodu narození, takže kdo dnes slaví?
0: Tak čuvaj, 69 už je nigerijskému zubaři a hudebníkovi v jedné osobě. A tou osobou je Alban Uzoma Mbappa, který si nechá říkat doktor Alban. No a možná někteří z vás si také vzpomenete na jeho hitovku z 90. let. It's my life. Všude.
1: To víš, že
0: a
1: jo.
0: Pořád.
1: A i taky to hraje dneska už ještě někde pořád.
0: A je to jeden, jak to říct, jeden aspekt dnešní doby, protože tyhle ty popovky 90. se vracejí na scénu a mládež si to vyžaduje.
1: No ale já si myslím, že i následující jméno bude pro všechny známé a zavzpomínáme taky na 90. Protože 46 let slaví americký herec Macaulay Culkin.
2: Kevin je pryč, Kevin je pryč, Kevin je pryč, Kevin je pryč, Kevin je pryč. Kevin je pryč.
3: Kevin je pryč.
4: Kevin je pryč.
5: Kevin je pryč.
6: Kevin je pryč.
7: Cože?
8: Kevine!
0: Kde je mu vlastně konec, synkovi? Tak nevíš, co dělá?
1: No pořád hraje, sice si vybírá málo ty role, ale sem tam hraje, je k vidění. Ale jinak taky, co se o něm ví, nebo říká se, že dělal DJ v jednom newyorském nočním klubu a taky založil hudební kapelu. Ta se jmenovala The Pizza Underground, takový zajímavý název, a je známý svými parodiemi právě na písně The Velvet Underground, s tím, že zpívali o pice.
0: Že ho vidím i v tom videoklipu. Ale je fakt jako náhoda, když už zmiňuješ Velvet Underground, tak si představ, že právě dneska má narozeniny jejich bubenice Maureen Tuckerová. Ta s nimi nahrála 4 studiovky a během koncertů se vyznačovala také tím, že hrála netradičně ve stoje.
1: Vidíš to, taky to jde.
0: Tak jo, tak na dálku přejeme také všechno nejlepší. Pokud máte někdo z vás narozeniny, tak se neostýchejte, dejte nám vědět. Na konci hodiny budeme hrát na přání, evidentně podle toho seznamu vašich žádanek budeme hrát asi hodinu.
1: Jo.
0: Ale my se s tím nějak popasujeme. Každopádně před námi je další muzika a tou budou Running Wild.
1: Tak tady to máte.

0: Ještě pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty, 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete, 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
1: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
4: Cože, ty máš 150 technobodů?
5: Jasně, jedu technotrasu Apka, výlety, body a hlavně odměny.
4: A kde to jako najdu?
5: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
4: No jasně.
5: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
6: Potřebujete odstranit res nebo staré nátěry? Tryskání a pískování v areálu Monta Nový Jičín. Volejte na 730 57 10 92.

0: dneska to máme opravdu hodně mezinárodní, protože tahle ta partička se jmenuje Baby Metal a pochází z Japonska.
1: Dobrý, ne?
0: Neptej se mě už na názor, na tuhletu kapelu určitě ne.
1: To je pro nás, pro mladý.
0: Zůstaneme mezinárodní, protože zavítáme do Finska. Jednou z kapel, která je aktuálně v takové, řekněme, hibernaci, tak to jsou právě finští Nightwish. Poslední deska jim vyšla, pokud se nepletu, 2024, přičemž na pódiích jste mohli vidět naživo o rok dříve. Poté ohlásili tvůrčí pauzu, aby, jak sami říkali, aby se vyhnuli syndromu vyhoření.
1: Ano, ale třeba taková Flor Jansen, tak ta se rozhodně nenudí, ta stíhá věnovat se rodině, dětem, manželovi a také hudební kariéře. Aktuálně je venku nový single, který se dostal, nebo dostal název Bring the Silence, a společně s tím přišlo oznámení o vydání nové desky, takže 15. ledna 2027 je to magické datum, kdy se dočkáme podle všeho i poměrně říznější desky. Ostatně takhle to zní.
0: Ta první ukázka zní fantasticky.

0: Loriance budete mít možnost vidět i naživo u nás. 27. ledna vystoupí v pražském klubu Roxy, to už bude nová deska na světě. No a co se týče samotných Nightwish, tak tady to zatím na comeback nevypadá, i když...
1: No, co? Nikdy nevíme, ale... No, takhle. Floriansen se zmínila, že kapela stále stojí, v plánu není nic a dokonce spolu ani navzájem moc nekomunikují.
0: Jenomže. Pak šel na rozhovor někdo jiný.
1: Pak šel na rozhovor Tomas Holopainen, lídr kapely, a ten pro změnu řekl, že má hotovo asi 6 písní a že se cítí v top formě, co se týče inspirace a skládání nových věcí. Tak já nevím.
0: Pak by se v tom člověk vyznal. No. Podle některých spekulací se v příštím roce dá kapela do nahrávání nových věcí, ale koncerty, tak ty by neměly nastat dříve než v roce 2028, tak to už je hodně daleko. Samozřejmě, co je aktuální dnes, nemusí platit zítra, třeba vám zase podáme jiné informace.
1: Ale aktuálně platí muzika, kterou pro vás chystáme, takže dáme, co?
0: Já jsem pro Soundgarden.
1: Pak tam dej Soundgarden.
0: Tak já je tam dám.
1: Pojď tam dej.

0: herečky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa. Slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rok.
1: I love your skin. Oh, oh, so white. I love your touch, cold as ice.

0: Během této svěžné záležitosti pomaličku kráčíme ke konci dnešního
1: ostrého budíčku. Jsem chtěl říct, že zrovna se jednalo o muziku, která by ani hladinu vody nesčeřila. Dobře. Tak to pojalo opačně, dobře.
0: Tak, ale než se rozloučíme, tak se pojďme ještě věnovat taky pár věcem, které tady dneska zazněly. Jakož to třeba jméno Luděk, který slaví svátek. Takže se ozval Moták, samozřejmě nám připomněl, že existuje Luděk Sobota.
1: Ano, děkujeme.
0: My víme. Ale Moták taky napsal Luděk Volný, což je údajně jeho strýc Dětmarovice.
1: Ano. A pak tady mám pozdrav od Tatara, který píše: chlapi, znám dva Luďky a sedávají u jednoho stolu v jedné restauraci, u bistroňů. A to je pak nářez, když se sejde na stole Luděk a Luděk, 0,5 decilitrů. Tož zahrajte něco mojim Luďkům od Tatara.
0: Dobře, a máme tady ještě jednu zprávu. Dobré ráno, borci, šlo by prosím pustit něco od Korn. Díky, Luděk, a dneska vám to odpustím, to, že neznáte žádného Luďka. Samozřejmě si dělám srandu, mějte se, ať se daří, borci.
1: My jsme na tebe nezapomněli, my jsme si jenom nevzpomněli.
0: Teď už budeme vědět.
1: Ano.
0: Za rok touhle dobou.
1: Zdravíme Luďka do Brna, všechny ostatní Luďky taky, přejeme krásný sváteční den. No a pro dnešek se rozloučíme tady stylově muzikou na přání. Tady jsou Korni.
0: A my radši asi jdeme.
1: My jdeme čeřit vodu někam jinam. Mějte se, čau.

0: show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas Rock. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
2: Čas rok. Čas rok.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
8: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
9: Jedu vlakem Českých drah. Kobby Elektro. Potřebujete zabezpečovací systém, elektroinstalaci, hromosvod, kamery?
10: Navštivte www.kobbyelektro.cz. Moderní elektroinstalace pro váš domov i firmu. Kobby Elektro.
11: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přivese Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Také a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.
12: Houston, nemáme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
13: Slyšíme vás, dejte nám chvilku.
14: Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
15: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.

9:00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno.

0: Buďte zdraví, rokeři, poslední prázdninový týden se pomalu ale jistě dostává do své druhé poloviny a my budeme pokračovat v našem společném rokování, ve kterém vám v těch následujících 5 hodinách bude dělat společnost jak nejtěžší váhová kategorie naší party Honza Prokeš, tak hned ze startu třeba takový Theory of the Dream. Jiné kafe. Tak si na rádiu Čas Rock budeme hrát. Od Milana se dozvíme, jaký že ten dnešek bude a cože se stalo, tak to ví Martin Fabík, který nám to za chvíli ve zprávách prozradí. No a já vám přeju dobré středeční dopoledne.
1: Rocková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kollerem, Lenny a Marpem. Ostravar Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Čas Rock.
4: Čas Rock.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
6: Když kvalitní sedačku, tak od Fáze. Naše specialistky na pohodlí vám pomohou najít tu pravou sedačku pro váš domov. Navštivte jednu z našich 15 prodejen a přesvědčte se sami. Fáze je domov pohodlí.

0: 6,90 až do 1. září. Kaufland.
1: Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás ve Stou Karviná. Staň se hvězdou regálů a pracuj ve Stou Karviná. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 tisíc, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stou Karviná. Stou píšeme stov s dvojitým V na konci.
2: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
3: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
4: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
5: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor, v Karviné v ulici Bohumínská. Stala se tady nehoda dvou nákladních vozidel. Projíždějte opatrně a pozornost se stále vyplatí v Třinci na silnici v oblasti Závist. Srazila se zde tři osobní vozidla. Může hrozit zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobyelektro.cz.
7: Rádio Čas Rock. Zprávy.
5: Zdravím, rockeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku budou železniční přejezdy více pod dohledem. Kamery přibydou zhruba na 40 místech a budou hlídat řidiče a jejich auta. Zachytí třeba průjezd na červenou nebo nerespektování značek. Policie díky nim bude moct snadněji řešit nebezpečné přestupky. Podle televize LTV Plus se pokračuje i ve zvyšování zabezpečení samotných přejezdů.
8: Morava aktuálně.
5: Ostrava ožije velkou podívanou na koních. V Komenského sadech se v sobotu představí jízdní policie a strážníci z Česka a zahraničí. Čekají je parkurové disciplíny a úkoly, které napodobí skutečné policejní zásahy. Dorazí 22 koní a jezdci z Prahy, Brna, Zlína, Liberce nebo Polska, Slovenska a Maďarska. Akce začíná v 12:30 a vstup je zdarma. Luhačovice pokračují v modernizaci veřejného osvětlení. Po první etapě v loňském roce, kdy byly vyměněny stovky světel, chystá město další etapu rekonstrukce. Více uvedl starosta Marian Ležák.
9: V rámci projektu budou vyměněna zbývající svítidla v Luhačovicích a nová úsporná LED světla se objeví také v místních částech Polichno, Řetechov a Kladná Žilín. Nové osvětlení bude energeticky úspornější a zároveň šetrnější k obyvatelům i okolní přírodě. Svítidla budou mít teplé světlo a v nočních hodinách se bude jejich intenzita automaticky snižovat. Modernizace tak přinese nejen úsporu energie, ale také omezení světelného znečištění.
5: A čeští veslaři mají na mistrovství světa v Amsterdamu důvod k radosti. Dvojsky v Dalibor Neděla a Jakub Podrazil vyhrál své čtvrtfinále a zajel nejrychlejší čas ze všech posádek. Do semifinále se díky času dostala také česká párová čtyřka. Neděla s Podrazilem pojedou o finále už dnes. Čtyřku čeká semifinále zítra. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.

0: přes rok nám dozněla Courtney Love. No a ještě předtím, než se pustíme do další muziky, tak je tady Milan Gelnár se svými tradičními horoskopy.
1: Středa bude poněkud dramatičtější než den předchozí. Na nebi sice stále panuje převaha hvězdných aspektů souladných vítaných, nicméně jsou zde i silné hvězdné aspekty nesouladné, které naznačují náhlé události destrukčního charakteru. Příčiny by měly být karmické, tedy skořeny v dávné minulosti. Co se týká jednotlivých znamení, tak pany budou velmi charizmatické. Býci mají naději na snadné zisky a kozorozy mohou prožívat silné emoce. Blížencům to bude skvěle myslet. Vodnáři mohou řešit věci milostné a váhy budou úspěšné v profesních aktivitách. Lvy budou připomínat energetické bomby. Neméně energičtí, zejména na poli milostné, budou berani a střelci by díky své výřečnosti měli být schopni domlouvat dobré obchody či dohody. Štírům se bude dařit na cestách. Raci mohou pociťovat menší množství energie a ryby se budou cítit nejlépe ve společnosti přátel. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnár.
2: Pravé léto s pravou rockovou muzikou na Rádiu Čas Rock.

Posloucháte Rádio Čas Rok, která dneska řeší věc, která se určitě stala každému z nás, a to třeba, že jsme si v autě zabouchli klíče, ujel nám autobus, vyvařila se nám z hrnce voda, když jsme si dělali vajíčka, blafla nám pánvička s olejem, nechali jsme v kapse kalhot měsíčník a přišel k tomu revizor, a mohl bych jmenovat další a další zářezy. Román ten píše, že nerad vzpomíná třeba na zavěšení bojleru, který po naplnění vodou spadl i s kusem příčky, ale naštěstí se tehdy nikomu nic nestalo. Lukášovi tak k tomu odešla v Itálii spojka a místo toho, aby si s rodinkou užili pěkně dovolenou, tak řešil odtah zpátky do Čech. Je tady toho od vás celá řada, tak se klidně přidejte, jestli máte nějakou vzpomínku na svůj smolný den. Máte možnost to dávat jak na náš Facebook, tak se nabízí i WhatsApp s číslem 725331155. Předem díky, no a my si za chvíli dáme Theory of Dead Man anebo Led Zeppelin. Pěkné dopoledne, přátelé.

0: Fajn Rock.
1: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
2: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci broskve volné, kilo za 32,90 a zmrzlina Rios 200 ml za 9,90. Penny.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
6: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
7: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivé máslo 250 gramů jen za 36,90. Dětskou šunku nejvyšší jakosti Amálka Krásno 100 gramů za 24,90. Tvarohovo-smetanový krém Lipánek pro děti různé druhy 130 gramů již za 16,90. Nebo osvěžující řízný ležák Holba Šerák Zubr Grand či Litovel Moravan půl litru za 14,90. Více na mojehruska.cz.
8: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
9: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mládí.

0: Dead Man na rádiu Čas Rock, je minutka po půl jedenácté a na teď si můžeme zahrát podle vás 725 33 1155.
1: Rádio Čas Rock. I v létě.

0: Tak toto bylo Iné kafe na rádiu Čas Rok. No a my jdeme na písničku na přání. Tady Honza, rádio Čas Rok. Kdo je na druhé straně, prosím?
1: Na druhé straně Lubír.
0: Lubíre, já tě zdravím. Tak jak se máme?
1: No, máme se dobře, no.
0: Tak to je výborné.
1: Počasí nám,

0: Asi dobré, no, chystám se na sbírání švestek.
1: Sbírání, jaká je úroda?
0: No, tak jako letos je to celkem dobrý, no.
1: Jo? Všecko do sudu, nebo něco i do knedlíku půjde?
0: No, většinou do sudu teda.
1: No, jak tak je jinak tam u vás, že jo? No, tak hlavně se všechno zadaří a sabaton pošleme komu?
0: No, tomu Jirkovi, co si na mě vzpomněl, což si teď zrovna nemůžu vzpomenout já. A Peťovi, který je teď na cestě do Brna a pak myslím, jde do Prahy až.
1: Až do Prahy.
0: Tak má dobrou cestu.
1: Jasná věc. Tak jo, zopavě rychlý jede do Prahy. Fajn, měj se díky a se ti dílo zadaří, a když tak potom pošli fotku, kolik si toho vypálil.
0: Jasně.
1: Tak měj se hezky, děkuju a čau.
0: Bude. Tak čau. Ahoj.

0: srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. K odběru 3 palet fasádních tmelů Baumit Duo Contact nebo 2 palet tmelů Baumit Pro Contact dostanete profesionální míchadlo Dek zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro fasádní tmel Baumit za super cenu a míchadlo Dek zdarma. Více na dek.cz.

0: flešky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
3: Jsi piš, a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
2: No tak hurá do toho. Omítky strojem CZ. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
3: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem CZ.
4: Auto Pavlas. Fiat Professional Days v září a říjnu se blíží. Chcete spolehlivý Fiat Ducato, Scudo nebo Doblo za ještě výhodnějších podmínek? Na nic nečekejte a přijďte se informovat už teď. Auto Pavlas, váš Fiat na severní Moravě. www.autopavlas.cz.
5: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce-huisman.cz.
6: Rádio Čas Rock

0: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.
1: Během této svěžné záležitosti pomaličku kráčíme ke konci dnešního Ostrého budíčku.
2: Jsem chtěl říct, že zrovna se jednalo o muziku, která by ani hladinu vody nesčeřila. Tak to pojal opačně, dobře.
1: Taky zítra budeme čeřit hladinu, a to například peckou, která oslaví výročí od svého vydání.
2: Ale taky vás pozveme na premiéru jednoho českého filmu.
1: Bude toho ale mnohem více. Tak se těšíme v 6 ráno na slyšenou.
0: Ostrý budíček.

jsme se dopoužili až k závěru naší dnešní první společné hodiny a budeme pokračovat. Ale jak slyšíte, kava

0: anebo partička, která si říká konstrukt. Si zaspomínáme na jednu velkou osobnost, která už bohužel není mezi námi. No a taky mám pro vás jednu výjimečnou nabídku. Pokud by vás zajímalo na co, tak zůstaňte s námi s Rádiem Čas Rock i po zprávách. Ty přinášíš do jiný než Martin a já vám přeju pěkné dopoledne.
1: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas Rock. Více na webu Rádia Čas Rock a na natodays.cz.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
4: Čas Rock. Čas Rock.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír Tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
6: Je, schořela mi kulma.
7: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
8: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
12: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsem s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti Teje Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
13: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
14: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
15: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
16: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na Bruntálsku na silnici poblíž Krásné Loučky. Nákladní auto narazilo do dopravního značení železničního přejezdu. Stále buďte opatrní v Karviné v ulici Bohumínská. Srazila se tady dvě nákladní vozidla. A pozornost se vyplatí na Vsetínsku na silnici v oblasti Huslenky. Havaroval zde motorkář a na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. My vám přejeme šťastnou cestu.
17: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
18: Radio Čas Rock. Zprávy.
16: Zdravím rockeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás opět Martin Fabík. V Česku se chystají přísnější pravidla pro pyrotechniku na stadionech. Její použití by nově mohlo být trestným činem. Vzniknout má také registr fanoušků se zákazem vstupu na zápasy. Cílem je zvýšit bezpečnost a omezit nebezpečné chování. Návrh by chtěla koalice do legislativního procesu předložit v září.
19: Morava aktuálně.
16: Oblíbený areál lodiček v Karviné čeká velká proměna. Rekonstrukce jejíž součástí bude mimo jiné zastřešení areálu, začne v říjnu a potrvá do jara příštího roku. Pokračuje primátor města Jan Wolf.
19: Lodičky patří k místům, které mají svou jedinečnou atmosféru a nechceme tento charakter měnit. Naopak chceme areálu dát kvalitnější zázemí, vytvořit lepší podmínky pro kulturní, společenské i komunitní akce. 2 roky jsme tuto akci připravovali a jsem rád, že můžeme lidem představit konkrétní podobu toho, co tady vznikne.
16: Olomoucký úřad práce čeká velká změna. Z nevyhovující budovy ve Vejdovského ulici se na podzim přestěhuje do nového sídla na třídě kosmonautů. Modernější prostory nabídnou lepší zázemí pro úředníky a návštěvníky, včetně výtahů a nových přepážek. Přestěhovat se má zhruba 300 pracovníků. Celá investice vyjde přibližně na 324 milionů korun. A česká jezdkyně Marcela Lochovská má za sebou povedené mistrovství světa v paradrezuře. V německých Cachách obsadila ve finále 6. místo. Se svou klisnou violou získala hodnocení přes 68%. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, další za hodinu.

Jo. Proteus se skladbou Pro tvoji vůni. No a tu svoji osobitou měla dáma s velkým D, a to Dolly Parton, která se bohužel vydala do muzikantského nebe. Tato vynikající zpěvačka, skladatelka, ale taky herečka odešla včera, kdy o tom informovali média po celém světě. Příčina úmrtí byla podle oficiální zprávy rakovina, ze které to vypadalo, že se dostane, ale osud tomu chtěl jinak. Kromě zpěvu velice dobře ovládala taky kytaru, banjo anebo piano. Byla nositelkou ceny Grammy a na svém kontě měla více než 100 milionů prodaných hudebních nosičů a mimo jiné v roce 2006 byla v Kennedyho centru oceněná za své umělecké dílo a celoživotní přínos pro americkou kulturu. 25 jejich skladeb vystoupalo až na vrchol americké singlové hitparády a 41 jejich desek se umístilo v nejlepší desíce americké hitparády country alb. Byla známa svým charismatickým sopránem, smyslnou postavou, které samozřejmě, jak víme, vévodil opravdu výstavní hrudník. Ale nevěnovala se jenom country, protože k sobě přizvala i celou řadu velice známých a i rockových osobností. No a my si jeden duet dáme právě teď. Takže vzpomínáme s úctou.

0: Ladíte Čas Rock, které pro velký úspěch pro vás znovu spustilo soutěž Tajné úterý. To nabízí možnost vyhrávat vstupenky na koncerty a další skvělé akce, no a potřebujete k tomu pouhé dvě věci. A to telefon, no a taky trošku toho štěstí. V Ostrém Budíčku můžete v příštím týdnu opět očekávat výzvu, která by měla přijít mezi 8 a 9 hodinou ráno. V tomto časovém rozmezí se dozvíte, o co se bude hrát, a když se dívám do rozpisu těch výher, tak i ta další nabídka nevypadá vůbec špatně. Tak hodně štěstí a k tomu dobrý poslech dalších pecek, se kterým mám do těch následujících minut nachystané System of a Down a taky Kabát. Tak se dobře bavte.
1: Tajné úterý Rádia Čas Rock. Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku. Kolikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice? Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rocková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Čas Rock. Čas Rock.
3: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Holá, holá, rebelský bar, holá.
7: Barmani Ivo a Tom pro vás nachystali další hudební menu, se kterým dneska navštívíme více států.
6: No, nebude chybět ani česká záležitost z Brna, anebo píseň, kde nezazní vlastně ani hláska.
7: Budeme se na vás těšit od 19 hodin ve vysílání Rádia Čas Rock.
6: Od 20 hodin i s pohyblivými obrázky na TV Rebel.

0: System of a Down na rádiu Čas Rock 11:30, no a před obědem co jiného než písnička na přání. 725 33 11 55.
1: Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.

0: jsou písně, které prostě nestárnou, tak jako tato. Bon Jovi na rádiu Čas Rock, no a já mám na drátě Janičku, zdravím tě, ahoj.
1: Ahoj,
0: zdravím. Ahoj, Jani. Tak, prosím tě, my jsme se bavili a ptal jsem se tě, v jakém odvětví ty pracuješ. Povídej, to je velice zajímavé.
1: V kadernických potřebách.
0: Potřebách, takže prodáváš natáčky, jo, kulmy.
1: To taky.
0: Ještě ty natáčky ještě jdou pořád? Ty natáčky ještě pořád jdou do frcu?
1: Natáčky jdou pořád, ano.
0: Takové ty na gumičku, nebo jak se dneska se vaří?
1: Jo, na trvalo i na do horké vody, jako všechny možné.
0: Takže tak jak za starý času, jak to byly naše maminky
1: jo,
0: a babičky.
1: Jo, někdo na to ještě, no.
0: No tak to je zajímavé, to je fakt pěkné. Je, no a z těch šamponů máme něco pro nás, co už máme kolena na hlavě?
1: Jo, určitě jo, aby vám ještě víc nepadaly vlasy, tak máme tady na protipadání vlasů,
0: no?
1: Zvlášť pro muže i zvlášť pro ženy.
0: Jo, a něco, aby nám to narostlo, že si to v pátek natřem tu lepku a v pondělí staneme s hřívou, to není, jo, ještě.
1: To už asi ne.
0: Dobře, je to velice zajímavé. A teda lidi chodí, jo?
1: Chodí.
0: Tak to je paráda. No ale teď pojďme k tomu, Jani, proč voláš? Ty voláš, protože budeme přát k narozeninám. Komu?
1: Mojemu mužičkovi, Jakovi, bych mu chtěla popřát teda hodně zdravíčka. Aby jsme spolu ještě dalších 30 let aspoň byli.
0: Ano.
1: Už jsme spolu 30 let.
0: Krása, no.
1: No a taky, aby za mě vždycky vracel zdravý a živý a hlavně bych mu přála, aby se mu splnilo, co si nejvíc přeje.
0: Je, to je nádherné. A můžu se zeptat, kolik Jiříček slaví? U nich se to může říct,
1: 59.
0: 59. A oslavička bude?
1: Bude.
0: Tak.
1: Musí být.
0: Fajn. Tak mi přejeme Jiříkovi, protože on je teď za volantem, že jo? Tak mu přejeme samozřejmě všechno nejlepší i za celé rádio Čas Rock. Ani. Hodně šťastných kilometrů, no a potom pošlete fotku, když tak z nějaké oslavičky.
1: Určitě.
0: Měj se hezky, já jenom doplním, že si vybrala Elstorm. Jo?
1: Ano.
0: Je to ahoj. Tady, děkuji, ahoj.

0: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
3: Kobby Elektro. Potřebujete zabezpečovací systém, elektroinstalaci, hromosvod, kamery?
4: Navštivte www.kobbyelektro.cz. Moderní elektroinstalace pro váš domov i firmu. Kobby Elektro.
5: Do Brna, do Prahy.
6: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
7: Jedu vlakem Českých drah.
8: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.
9: Pravé léto s pravou rockovou muzikou. Na rádiu Čas Rock.
10: Na kraji pódia stojí faninka.

0: Paradise Lost. Ti nás na rádiu Čas Rock dovedli až k pravému poletní, jestli máte před sebou oběd, dobrou chuť a k němu třeba od nás. Rush, taky The Answer. A nebo Volbeat. Mohli bychom se mrknout, jak si u vás vede novinka týdne a je taky dneska velice zajímavý mezinárodní den. Víte? Nevíte? Jestli nevíte, tak se to dozvíte. Dobré odpoledne a ještě jednou smačnego.
1: Radio Čas Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Stavební Nedek přináší megaakci. Nejprodávanější netkané textilie Geotek metr čtvereční již od 13 korun 90 haléřů včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro netkané geotextilie za výjimečně snížené ceny. Více na dek.cz.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
4: Sádrokartonáři a kutilové pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
5: Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás ve Stou Karvina. Staň se hvězdou regálů a pracuj ve Stou Karvina. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 tisíc, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stou Karvina. Stou píšeme stov s dvojitým V na konci.
6: Houston, máme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
7: Slyšíme vás, dejte nám chvilku.
8: Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
6: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
9: Řidiči, aktuálně pozor v Ostravě Vítkovicích. Na Rudné ulici komplikuje provoz nehoda dvou osobních aut. Střed se stal na hlavním tahu ve směru na Havířov. Úsek je se zúženými jízdními pruhy. Ve Zlínském kraji pak dávejte pozor v Poličné na Vsetínsku, kde srážka dvou osobních vozidel omezuje dopravu na silnici ve směru na Branky. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Radio Čas Rock. Zprávy.
9: Dobré odpoledne, rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Stále více dětí v Česku má problémy se zubními kazy. Podle Světové zdravotnické organizace má do věku 9 let téměř polovina dětí alespoň jeden neléčený kaz. Na vině prý nebývají pouze cukrovinky, ale nepřítelem je i častá konzumace zdravějších potravin, například sušeného ovoce nebo gumových vitaminů. Pomoci mohou například pauzy mezi jídly, a to ideálně 2 hodiny, aby se kyselé prostředí v ústech stihlo neutralizovat.
1: Morava aktuálně.
9: V Ostravských Radvanicích byl dokončen nový park jako s obrázkou Josefa Lady. Oáza zeleně nabízí vrbové tunely, dřevěná zvířátka, sáňkařský kopeček a tůňku pro ochlazení nebo bruslení. Více nám řekla náměstkyně hejtmana Šárka Šimuňáková.
10: Díky projektu Life Call můžeme propojit soukromý a veřejný sektor. Tím, že jsme v prosinci měli prvotní výkop se soukromým investorem, tak se nám přihlásili do partnerství i další firmy a v blízké době budeme představovat i jiné projekty v rámci Moravskoslezského kraje.
11: Proměny se tak dočká i území kolem rybníku Volný v Ostravě Radvanicích a práce pokračují i na revitalizaci území řeky Lučiny. V Rožnově pod Radhoštěm odstartují v pondělí 7. září tradiční dny sociálních služeb. Týdenní program nabídne dny otevřených dveří v místních institucích, jarmark neziskových organizací a zájemci se mohou zapsat i do registru dárců kostní dřeně. Chybět nebude ani tradiční noc venku, která upozorňuje na lidi bez domova. A v italském Val d'Isole dnes začalo mistrovství světa horských kol. Do soutěží zasáhnou i 20 českých reprezentantů. Hlavní medailovou nadějí bude Barbora Bukovská, obhájkyně bronzu v cross country mezi juniorkami. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.

0: poslední legionář od Aleše Brichty a před námi novinka týdne. Tu, jak víte, vybírala Vrána, tak dejte vidět.
1: Radio Čas Rock, novinka týdne.
2: Poslední prázdninový týden si zaslouží řádnou hudební řachu. A to tenhle kousek rozhodně splňuje. Nová deska je venku, koncertní zastávka v Praze má datum 6. září a my se pojďme navnadit a zároveň udělat i tečku za letošním festivalovým létem. Ale děcka, je to jenom rock'n'roll. Hollywood Vampires, Raise the Dead.
1: Radio Čas Rock, toto je novinka.

To byla kapela Dog Eat Dog, no a jejich název nám přímo nahrává k tomu, co se dneska slaví, a tím je Mezinárodní den psů. Pevně věřím, že celá řada z vás, rokeři, nějakého toho oříška doma má, tak se klidně s ním čtyřnohým miláčkem, který je považovaný za nejlepšího přítele člověka, pochlubte. No a k té fotce můžete klidně píjo přihodit i pár slov, jak to máte třeba s výchovou, procházkama, jak umí hlídat nebo na čem si pochutná, co naopak nesnáší, kdy naposledy vám něco roztrhal nebo zničil, no prostě meze se nekladou. No, náš zlatý retriever, kterého doma máme a dal mu to jméno Ondra Bart, tak každý všední den čeká u garážových dveří, když se vrátím z rádia, ať můžeme jít na špacír. No, tak se do toho můžete pustit a já vám k tomu za chvíli nabídnu The Answer a taky Rush. Tak se dobře bavte, haf, haf, haf.

0: Více na webu Rádia Čas Rock a na natodays.cz.
1: Skvělý zážitek z dnů na to vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
3: Čas Rock. Čas Rock.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
7: Cože, ty máš 150 technobodů?
8: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
7: A kde to jako najdu?
8: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
7: No jasně.
8: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
9: Potřebujete odstranit res nebo staré nátěry, tryskání a pískování v areálu Monta Nový Jičín. Volejte na 730 57 10 92.
10: Metalmania, Metalmania, Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz, největší prodejce metalové módy.

0: 13:33 na rádiu Čas Rok dozněli The Answer, před námi jsou Clue, 5minutový kousek, no a to je dostatek času na to vybrat si další pecku. Co říkáte? 725-331-155.
1: Pravé léto s pravou rokovou muzikou. Na rádiu Čas Rok.

0: Zajímavý to kousek. Island Sun, tam jsem taky nikdy nebyl. No, to je úplně jedno. Písnička na přání je tady a na rádiu Čas Rok dostává prostor Tonda. Zdravím tě.
1: Čau, zdravím tě, Ondřiku.
0: Nazdar, Toníku, tak určitě za volantem, že? Kde ty taky jinde?
1: No jasné, teď jsem byl z Brna.
0: A?
1: Ne. Jo, tak jako jenom přes to centrum, co tam je nad tou Bratislavskou, tak je to tam trošku přicpané, ale jede se při nule.
0: Jo. Takže jo.
1: A když jdeš do Brna, tak jako před Výškovem to trošku postává, ale tež tak, jako je to průjezdné, no, zdržení zhruba na 10 minut.
0: Musíme s tím bohužel počítat. Tak, teď na cestu Harley, komu?
1: Tak všem, co jsme taky někde v koloně, mám to rád já, všem to poslouchají a samozřejmě Alešovi na cestu.
0: Ano, dneska mimo jiné probíráme, jestli máme doma nějakého pejska. Měl jsi, máš?
1: Měl, 11 let, boxera. Bohužel, ledviny odešly v 11 letech, takže šel spínkat.
0: A neuvažuješ o něčem dalším?
1: Už ne, to je velká starost.
0: Je to starost, co si budeme povídat?
1: A já bych sám, takže kdo by se měl starat, by jsem prát.
0: Jo, tak díky i za tento příspěvek, měj se krásně a šťastnou cestu, ahoj.
1: Ahoj.
0: Nazdar, no a mám tady ještě SMS-ku od Capoucha, zdravím, chci, ať si vybereš něco pro sebe a taky tvé skvělé kolegy a kolegyně, jste opravdu super a myslím, že opravdu nejlepší, tak do toho zdraví Capouch. Tak děkujeme za slova chvály.
2: Radio Čas Rok.
3: Až tady jednou s váma nebudu, nechám vám dole svoji ostudu.

0: celou rodinu. Například Rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír Tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
1: Je! Schořela mi kulma.
2: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
3: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datar, opravdový elektrospecialista.

0: flašky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Auto Pavlas. Fiat Professional Days v září a říjnu se blíží. Chcete spolehlivý Fiat Ducato, Scudo nebo Doblo za ještě výhodnějších podmínek? Na nic nečekejte a přijďte se informovat už teď. Auto Pavlas, váš Fiat na severní Moravě. www.autopavlas.cz.
3: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby, a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.
4: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
5: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
6: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce-huisman.cz.
7: Roková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. Ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kollerem, Lenny a Marpem. Ostravar Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz.
8: Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
9: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
10: Čas rok. Čas rok.
11: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas rok. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

Vzpomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa. Slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: trošku pořádného rock'n'rollu. Volbeat na samém závěru této hodiny a my pěkně začneme tu další, svížně, ale tak pomaličku. Ano, protože v těch následujících 60 minutách se kromě jiného objeví Betangliše, taky Traktor. A nebo Anthrax. Muziky bude samozřejmě mnohem a mnohem víc, no a taky bychom si mohli trošičku zasportovat. To všechno až po zprávách s Marcelkou, já vám přeju dobré odpoledne.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
3: A raz, dva, tři, 4,21.
4: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Právě teď v KIK. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
7: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
8: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsem s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti Teje Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
9: Řidiči aktuálně pozor v Doubravníku na Brněnsku. Tady po vážné havárii auta se úplně uzavřela silnice směrem na Černvír. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. A opatrnost se vyplatí i na Šumpersku u obce Horní Studénky. Tady havarovalo osobní auto, které vyjelo ze silnice. My vám přejeme šťastnou cestu.
10: Radio Čas Rock.
9: Pohodové odpoledne rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Platy ve veřejné sféře čeká převrat. Od ledna příštího roku by se měly výrazně změnit platové tabulky. Nejvíce se změna dotkne lidí v nejnižší kategorii. Tam spadají například úředníci, pracovníci v kultuře nebo nepedagogičtí zaměstnanci škol. Nejnižší tarif má nově odpovídat minimální mzdě. Ta se zvýšila na bezmála 25 tisíc korun. Podle odborníků se jedná o revoluční změnu.
11: Morava aktuálně.
9: Ve Zlíně se rýsuje nová čtvrť Březnická. Rada města už schválila výběr investičního partnera, který pomůže s její výstavbou. Co všechno nová lokalita nabídne, to už nám přiblížil primátor města Jiří Korec.
12: Rozvojová plocha Březnická je pro město jedinečná kvůli svému umístění a patří tak nejvýznamnějším v majetku města Zlína. Schválením vítěze soutěže děláme další důležitý krok k tomu, aby zde v budoucnu vznikla moderní městská čtvrť, která nabídne nové bydlení, pracovní příležitosti i kvalitní veřejný prostor a samozřejmě také parkování. Pod samotnými objekty bude více než 600 parkovacích míst.
9: Ostrava chystá stavbu ocelové lávky přes řeku Ondřejnici na rozhraní Proskovic a Košatky. Novinku přivítají hlavně cyklisté. Ti kvůli uzavření původní dřevěné konstrukce, která byla ve velmi špatném stavu uzavřena, museli jezdit objížďkou. Nový mostek odolá i stoleté vodě a hotovo bude na jaře příštího roku. Upravena bude i související cyklostezka. A tenistka Nikola Bartuňková postoupila na turnaji v Monterey po velkém boji do čtvrtfinále. Hráčku ze čtvrté stovky žebříčku z Tajvanu zdolala 6-7, 7-5 a 6-4. Vítězně vstoupila do hlavní soutěže i Daria Vidmanová, která v Mexiku porazila Australanku Kimberly Birelovou 7-6, 6-3. Tolik aktuální

Jste ve společnosti Rádia Čas Rock. No a to pro vás spustilo úplně nové webové stránky, které nabízejí celou řadu zajímavých odkazů. Od rockové historie přes aktuální informace ze světa hudby, podcasty, playlist, online poslech našeho vysílání, fotky, jak naší moderátorské partie, tak studia a akcí, ve kterých jsme byli samozřejmě nějakým způsobem zainteresováni. K tomu si tam můžete objednat něco z našeho e-shopu a další vychytávky. Tak si tam skočte, uvidíte, že nekecám a já vám jako bonus přihodím třeba Motorhead anebo Bad English, kteří se nám už pomalu, ale jistě rozjíždějí. Je, to bude romantik.

0: Rock. Kam za sportem?
1: No, v naší rubrice Kam za sportem se vydáme do porubského hangáru, kde se dá, kde si můžete dát do tělo a můžete si ho tam protáhnout, jak se patří. Lezecké stěny různých obtížností o celkové rozloze 1500 metrů čtverečních, dětský koutek, skvělé občerstvení, a to od pondělí do pátku až do 22. hodiny. Takže ať už jste zkušení lezci, nebo si to chcete jenom vyzkoušet, vy všichni si tam přijdete opravdu na své. Tak jestli třeba nevíte, jak ty své ratolesti utahat, tady je možnost. No a z repráku tam hraje rádio Čas Rock, které má v playlistu do těch následujících minut nachystaného Franze Ferdinanda a taky Škorpíky. Tak za chvíli jsou tady.

0: kvalitní sedačku, tak od Fáze. Naše specialistky na pohodlí vám pomohou najít tu pravou sedačku pro váš domov. Navštivte jednu z našich 15 prodejen a přesvědčte se sami. Fáze je domov pohodlí. Více na fáze.cz.
1: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
2: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
6: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
7: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivé máslo 250 gramů jen za 36,90. Dětskou šunku nejvyšší jakosti Amálka Krásno 100 gramů za 24,90. Tvarohovo-smetanový krém Lipánek pro děti různé druhy 130 gramů již za 16,90. Nebo osvěžující řízný ležák Holba Šerák Zubr Grand či Litovel Moravan půl litru za 14,90. Více na mojehruska.cz.
8: Až 9:00 ráno na rádiu Čas Rock.
9: Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme?

0: Franz Ferdinand.
1: Tak se jmenoval i nějaký destilační nápoj, jestli se nepletu. A taky nějaké sardinky nebo něco, no ale to úplně jedno. Toto byla každopádně formace, která nám teď na rádiu Čas rok dozněla. Před námi Traktor, ale taky vaše hudební přání 725-33-1155.
2: Rádio Čas rok. Pravé rokové rádio.

traktor. Na rádiu Čas rok, no a před námi sonáta Arktika, o tu si napsal Jirka Zdarec. Sonáta by nebyla špatná, byla by pro mojeho bráchu. Ten zítra oslaví narozeniny, já budu bohužel mimo, tak už bych mu chtěl dopředu popřát. Teď velké díky, není vůbec zač, no tak taky předčasně za celé rádio Čas rok všechno nej.

0: rok. Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas Rock. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Čas rok. Čas rok.
4: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
5: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
7: Do Brna, do Prahy.
8: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den, každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
9: Jedu vlakem Českých drah.
10: Kobby Elektro. Potřebujete zabezpečovací systém, elektroinstalaci, hromosvod, kamery?
11: Navštivte www.kobbyelektro.cz.
12: Moderní elektroinstalace pro váš domov i firmu.
11: Kobby Elektro.
13: Kolikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice? Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas.
14: Megakoncert Rádia Čas.
13: 21. listopadu Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rocková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz.
15: Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
16: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Čas rok.
0: Čas rok.
17: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice.
18: Rádio Čas rok na tvrdo.
17: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
19: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlázení.
6: Rádio.

0: během této svižné záležitosti pomaličku kráčíme ke konci dnešního streamu.
1: Jsem chtěl říct, že zrovna se jednalo o muziku, která by ani hladinu vody nesčeřila. Tak to pojalo opačně, dobře.
2: Taky zítra budeme čeřit hladinu, a to například peckou, která oslaví výročí od svého vydání.
1: Ale taky vás pozveme na premiéru jednoho českého filmu.
2: Bude toho ale mnohem více. Tak se těšíme v 6 ráno na slyšenou.
3: Ostrý budíček.

a tak nějak si na rádiu Čas Rock už budeme hrát v té příští hodině, kterou se postarají o muziku. Running Wild, taky Nová růže. Nikdy není pozdě na nic. Nová růže, jak už jsem řekl, nebo Harem s Karem. Taková jedna pohodová a známá věc, že jo? Takhle se do kalendáře, popřejeme dnešním oznamencům a mám pro vás i pozvánku za muzikou na jeden takový zajímavý koncert. No, tak si na to počkejte, zprávy Marcelka, ode mne přání, dobrého.

0: 6.90 až do 1. září. Kaufland.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwyn účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwyn. Pomáháme hrát zodpovědně.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás ve Stou Karvina. Staň se hvězdou regálů a pracuj ve Stou Karvina. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 tisíc, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stou Karvina. Stou píšeme stov s dvojitým V na konci.
7: Sádro kartonáři a kutilové pozor. Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
8: Houston, máme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
9: Slyšíme vás, dejte nám chvilku.
10: Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
8: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
11: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přiveze Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Take a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.
12: Řidiči, aktuálně pozor v Opavě. V ulici u Dubového mlýna blokuje provoz nehoda dvou osobních aut. Dvě vozidla bourala také v Třinci v Požárnické ulici. Komplikace v dopravě jsou i v Olomouci v ulici u podjezdu, kde se srazilo osobní auto s nákladním. A největší problémy jsou aktuálně ve Zlínském kraji u Spytihněvi na hlavním tahu z Otrokovic na Uherské Hradiště. Na silnici se střetly dva kamiony s jedním osobním autem. My vám přejeme šťastný cestou.
13: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
14: Rádio Čas Rock. Zprávy.
12: Dobré odpoledne, rockeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. V Česku budou železniční přejezdy více pod dohledem. Kamery přibydou zhruba na 40 místech a budou hlídat řidiče i jejich auta. Zachytí třeba průjezd na červenou nebo nerespektování značek. Policie díky nim pak bude moci snadněji řešit nebezpečné přestupky. Podle televize Altává Plus ministerstvo dopravy pokračuje i ve zvyšování zabezpečení samotných přejezdů.
15: Morava aktuálně.
12: Památkově chráněný dům u Anděla v Novém Jičíně brzy nabídne nové bydlení. Dva byty teď čekají na kolaudaci a pak budou připravené k nastěhování. Více nám řekla mluvčí města Marie Machková.
16: V měšťanském domě u Anděla na Masarykově náměstí v Novém Jičíně vznikly dva nové byty. Město je nechalo vybudovat v dlouhodobě nevyužívaných a schátralých prostorách budovy. Stavebníci původní plochu o velikosti 200 metrů čtverečních rozčlenili na dvě bytové jednotky. Jedna má rozlohu 96 a druhá 106 metrů čtverečních. Po jejich zkolaudování je nabídne město pronájmu.
12: Vojenská akademie ve Vyškově přijme do základního kurzu rekordních 900 nováčků, což je o 400 více než obvykle. Armáda tak reaguje na vysoký zájem veřejnosti a potřebu navýšit stavy profesionálů i aktivních záloh. Ministerstvo obrany odhaduje, že letošní náborový plán splní díky obrovské poptávce na 133%. A tenisté jako Menšík a Karolína Muchová se v semifinále smíšené čtyřhry na US Open utkají s ruskou dvojicí Andrej Rubliov a Mira Andrejevová. Program začne v New Yorku v noci na čtvrtek v 1 hodinu středoevropského času a následovat bude finále. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu.

0: odpoledním vysílání Rádia Čas Rok dostali prostor Running Wild a my se teď podíváme do kalendáře, protože tam třeba je událost z roku 2003, kdy časopis Rolling Stones vyhlásil Jimiho Hendrixe za největšího kytaristu rockové historie. Za ním tehdy skončil Eric Clapton, Jimmy Page, Keith Richards, Buck Cherry a mnoho dalších. No a v roce 2005, tak to se ve 12. ročníku udělení cen hudebního magazínu Kerrang zadařilo Green Day, protože ti byli jmenovaní za nejlepší kapelu planety a ještě k tomu získali cenu za nejlepší živé vystoupení. Mezi dalšími oceněnými byli taky třeba Iron Maiden, kteří byli uvedeni do Kerrang síně slávy a mnoho dalších. Slavíme taky Mezinárodní den psů, takže můžete i dál, rokeři, posílat fotky těch svých mazlíčků na náš WhatsApp, no a svátek mají všichni ti, kteří mají ve svém rodném listu jméno Luděk. Já znám jenom Luďka Sobotu, ale to je vedlejší. Každopádně chlapi, za celé Rádio Čas Rok všechno nejlepší a snad vám Nová růže udělá radost.
1: Zárnik. Jak se máme?
2: Ale stoj to za prd, kamaráde, samý fofr, tak hele šofr.
1: Tak to máte kritický den. Potřebujete silné nervy, potřebujete citovou odolnost.
2: Co to meleš?
1: Hvězdička znamená úspěch.
2: Seš blbej nebo co?

0: Čas rok.
1: No, jestli ještě nemáte, přátelé, žádné plány na tento pátek, tak se třeba stavte do areálu na družstevní, který je za místeckým Lidlem, který tam najdete, že jo, asi víte kde. Tam se bude konat totiž už druhý vzpomínkový koncert na Radima Šturmu, který začne o 17:30 a zahraje na něm jak chráněná dílna, tak Lauter. Posezení je tam zastřešené, takže kdyby náhodou chtěla spadnout z nebe nějak kapka, vůbec nic se neděje. Tolik něco málo z toho, co se tady u nás chystá, a já vám můžu nabídnout další muziku, o kterou se za chvíli postarají Weezer, Queen a další umělci. Dobré odpoledne s rádiem Čas Rock.
0: Rockové tipy Rádia Čas Rock. Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a

0: zvládnout závislost.
1: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
2: Cože, ty máš 150 technobodů?
3: Jasně, jedu technotrasu Apka, výlety, body a hlavně odměny.
2: A kde to jako najdu?
3: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
2: No jasně.
3: Stáhni Technotrasu a

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz. Rádio Čas Rock.

No, je to tady 14 hodin 33 minut. Nejvyšší čas vysmáhnout, ale ještě než se tak stane, tak si na rádiu Čas Rok zahrajeme podle vás. 725 33 1155.

0: Izraeliti nás na rádiu Čas Rok dostali k písničce Na přání. Já tě zdravím, Zdendo, ahoj.
1: Ahoj, Hondíku, ahoj všichni, co jste napřímo.
0: Nazdar, nazdar. Tak, po směně?
1: Ano, už jsem doma.
0: Jo, šlo to?
1: Už jsem si dal dobrý gáblík, tak jsem spokojený.
0: Co bylo dobrého?
1: Co bylo dobrého? Rybka s opekaným bramborem a k tomu zelenina.
0: No jo, tak to jo. A i se to něčím spláchlo určitě. Ať to plave.
1: No, nemám, si... takže ani nemůžu, teď mě bojí noho, tak jsem si vzal nějaký práček, tak nevím.
0: Aha, rozumím to, no tak možná.
1: Mě nechytla dna, víš.
0: Jo, tak možná později. A teď Rainbow, komu?
1: Rainbow samozřejmě tobě a všem, co poslouchají a ty naši, a ty naši rokový rodině, kterou srdečně zdravím tě, ty naše blázny.
0: Jasné,
1: kamarády.
0: Muzika je nachystaná, zdravíme, měj se hezky, čau.
1: Taky, ahoj, ahoj. A mějte se všichni taky moc krásně.
0: Tak, ale se taky opatrujte, rokeři, protože já se taky loučím. Zítra v 10 jsem zase tady, snad teda. Čau, jsem si změnil odvěz vlaku.

0: srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
4: Jsi piš, a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
3: No tak hurá do toho. Omítky strojem CZ. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
4: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem CZ.
5: Auto Pavlas. Fiat Professional Days v září a říjnu se blíží. Chcete spolehlivý Fiat Ducato, Scudo nebo Doblo za ještě výhodnějších podmínek? Na nic nečekejte a přijďte se informovat už teď. Auto Pavlas. Váš Fiat na severní Moravě. www.autopavlas.cz.
6: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
7: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná.

0: během této svěžné záležitosti pomaličku kráčíme ke konci dnešního
1: ostrého budíčku. Jsem chtěl říct, že zrovna se jednalo o muziku, která by ani hladinu vody nesčeřila, tak to pojal opačně, dobře.
0: Taky zítra budeme čeřit hladinu, a to například peckou, která oslaví výročí od svého vydání.
1: Ale taky vás pozveme na premiéru jednoho českého filmu.
0: Bude toho ale mnohem více, tak se těšíme v 6 ráno na slyšenou.
2: Ostrý budíček na rádiu Čas Rok s Tomem a Ivem. Rádio Čas Rok i v létě hraje.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více info

0: Budeme hrát hned v dalších 60 minutách, nebude chybět pozvánka, protože středa slavit je třeba. Jedním oknem mrkneme na dopravu i na hokej. Ale teď už zprávy.
1: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s rádiem Čas Rock. Více na webu rádia Čas Rock a na natodays.cz.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
4: Čas rok.
5: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
7: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
9: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
10: Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás ve Stou Karvina. Staň se hvězdou regálů a pracuj ve Stou Karvina. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 tisíc, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stou Karvina. Stou píšeme stov s dvojitým V na konci.
11: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
12: Řidiči aktuálně pozor v Ostravě Vítkovicích na Rudné ulici. Bourala tady dvě osobní auta, která blokují pravý pruh směrem na Porubu. Dvě vozidla také havarovala v Opavě v ulici u Dubového mlýna, právě tak jako v Třinci v Požárnické ulici. Po Trokovicích v Napajedelské ulici pak provoz omezuje střed dvou osobních vozidel a u Spytihněvy na hlavním tahu z Otrokovic na Uherské Hradiště se stále odstraňují následky srážky dvou kamionů s osobním vozidlem. Jezdí se tady kyvadlově a tvoří se kolony. My vám přejeme šťastnou cestu.
13: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
14: Radio Čas Rock. Zprávy.
12: Dobré odpoledne, rokeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Stále více dětí v Česku má problémy se zubními kazy. Podle Světové zdravotnické organizace má do věku 9 let téměř polovina dětí alespoň jeden neléčený kaz. Na vině prý nebývají pouze cukrovinky, ale nepřítelem je i častá konzumace zdravějších potravin, například sušeného ovoce nebo gumových vitaminů. Pomoci mohou například pauzy mezi jídly, a to ideálně 2 hodiny, aby se kyselé prostředí v ústech stihlo neutralizovat.
15: Morava aktuálně.
12: V ostravských Radvanicích byl dokončen nový park jako s obrázkou Josefa Lady. Oáza zeleně nabízí vrbové tunely, dřevěná zvířátka, sáňkařský kopeček a tůňku pro ochlazení nebo bruslení. Více nám řekla náměstkyně hejtmana Šárka Šimuňáková.
4: Díky projektu Life Call můžeme propojit soukromý a veřejný sektor. Tím, že jsme v prosinci měli prvotní výkop se soukromým investorem, tak se nám přihlásili do partnerství i další firmy a v blízké době budeme představovat i jiné projekty v rámci Moravskoslezského kraje.
15: Proměny se tak dočká i území kolem rybníku Volný v Ostravě Radvanicích a práce pokračují i na revitalizaci území řeky Lučiny. V Rožnově pod Radhoštěm odstartují v pondělí 7. září tradiční dny sociálních služeb. Týdenní program nabídne dny otevřených dveří v místních institucích, jarmark neziskových organizací a zájemci se mohou zapsat i do registru dárců kostní dřeně. Chybět nebude ani tradiční noc venku, která upozorňuje na lidi bez domova. A v italském Val d'Isol dnes začalo mistrovství světa horských kol. Do soutěží zasáhnou i 20 českých reprezentantů. Hlavní medailovou nadějí bude Barbora Bukovská, obhájkyně bronzu v cross country mezi juniorkami. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.

hodně povedená. Hellstorm, Everest, vy posloucháte Rádio Čas Rock, tady je středeční odpolední drive a protože středa slavit je třeba, tak nás to dneska opět po 17. hodině čeká. A protože srpen končí, dneska je poslední srpnová středa, tak naposledy dneska zabrousíme o 50 let zpět, tedy do roku 1976. Ta zásadní alba, a že jich vyšlo, ty singly, které se hrají dodnes, no prostě každý si tam najde minimálně jednu svoji. Já doufám, že i více, takže máte na to ještě necelé dvě hodinky, klidně to šoupněte na 725-33-1155, ať už do SMS centra nebo na WhatsApp, která je ta deska, nebo alespoň single z roku 1976, byť přes tu zralost tady těch 50 let letos vůbec nezestárl, ani ta deska, ani ten single, a má co říct i po těch 50 letech. Tak jsem s tím, ať vám to tam nešoupu jenom já. Po 17. hodině se do toho společně pustíme, samozřejmě nejenom ty moje věci, ale taky vaše tipy, které za poslední týden dorazily. A fakt se na to těším. Tak to odpálíme, abych vás trošičku navnadila. Cherry Bomb, debutový single skupiny The Runaways, který vyšel v červnu 1976.

0: Rádio Čas Rock. Žijeme hokejem.
1: Je to tak, přesně za 21 dní totiž ostře startuje Tip Sport Extraliga, ročník 2026-2027, neuvěřitelně rychle to léto uteklo, a tak už je všude zase plno hokeje, a tak je dobře, že to tak je, protože tak je to správně a tak to má být. A přípravy vrcholí, samozřejmě taky pod Javorovým, takže teď se pojďme trošičku podrobněji tady v odpoledním driveu podívat, jak to bude dneska vypadat. Oceláři nastoupí do přípravného utkání proti brněnské Kometě a na let vyrazí hned se třemi mládežnickými reprezentanty. Na centru druhého útoku se představí Michal Lazovský, ve třetí formaci naskočí Jakub Polášek a první start v Ačku dneska vyhlíží i 16-letý Michal Mojžíš. Pokud nemůžete zaskočit na dnešní přípravný zápas pod střechu třinecké Vark Areny, tak stačí kliknout na hcoceláři.cz, protože tam poběží stream. Budeme koukat spolu jedním okem na monitor. A samozřejmě do ušisek, Rádio Čas Rock. Jak jinak? Fun Lovin' Criminals, Alice in Chains, ale taky ta vaše. Tak popřemýšlejte, která to bude, za chviličku se do ní vetneme.
0: Odpolední drive na Rádio Čas Rock. Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
2: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě. Vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwyn účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwyn. Pomáháme hrát zodpovědně.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Cože, ty máš 150 technobodů?
8: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
7: A kde to jako najdu?
8: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
7: No jasně.
8: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.

0: Holá, holá, rebelský bar, holá.
1: Barmani Ivo a Tom pro vás nachystali další hudební menu, se kterým dneska navštívíme více států.
0: No, nebude chybět ani česká záležitost z Brna, anebo píseň, kde nezazní vlastně ani hláska.
1: Budeme se na vás těšit od 19 hodin ve vysílání Rádia Čas Rock.
0: Od 20 hodin i s pohyblivými obrázky na TV Rebel.

0: Vy posloucháte Rádio Čas Rok, tady je středeční odpolední drive, před námi Red a tak je to vaše. Tak 725-33-1155.
1: Odpolední drive na Rádio Čas Rok. Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: Středeční odpolední drive, vy posloucháte Rádio Čas Rok a ten další kousek už bude vybírat Petra, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Slyším, že na to nejsi sama.
1: Ne, nejsem sama, mám tady dvě děti, sestru a jdeme se podívat do Rivka parku ve Frýdku. Zatím to vypadá tak, že je asi plně osídlen.
0: No tak je, důležitá věc je hned si vykolíkovat teritorium takzvaně.
1: Máme psa, tak doufám, že neprorazí cestu.
0: Tak jestli je to Bernardín třeba, tak určitě.
1: Ne, jenom bordera.
0: No, tak to je v pohodě. Lejtkař nevím, jestli by to zvládl, ale borderka určitě zvládne. Co budeme hrát?
1: Tak, zahrajeme si Hvězdáře od UDG a bude to pro všechny prostě na dnešní pohodový den.
0: Tak jo, vám taky pohodové odpolko. Zvládněte to?
1: Díky.
0: Tady je muzika.
1: Jo,
0: ahoj, zdravím celou bandu.
1: Mějte se, čaute.
2: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
3: Ztrácíš se před...

0: Taková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. Ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kollerem, Leny a Marpem. Ostravar Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Časrok. Časrok.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
9: Kobby Elektro. Potřebujete zabezpečovací systém, elektroinstalaci, hromosvod, kamery?
10: Navštivte www.kobbyelektro.cz. Moderní elektroinstalace pro váš domov i firmu. Kobby Elektro.
11: Do Brna, do Prahy.
12: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: Hudební nabídka pro další 60 minutovku a k tomu novinka tohoto týdne, pozvánka na víkend, ale nejprve dopravice a zprávy.
1: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: V Tesco vše do školy za skvělé ceny. Nyní s Klapkart všechny školní potřeby o 25% výhodněji. A navíc můžete od 29. do 30. srpna pomáhat ve sbírce školákům od srdce. Tesco, počítejte s námi.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsem s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti Teje Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
6: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
7: Řidiči, aktuálně pozor v Ostravě Třebovicích. U Teska ve směru na Opavu se mění semafory. Dopravu řídí policie, tak počítejte s lehkým zdržením. U Milotic na Hodonínsku na hlavním tahu ve směru na Kyjov havarovalo osobní auto. A dopravní komplikace jsou také na Blanensku, konkrétně u Boskovic na silnici ve směru na Svitávku. Bourala tady dvě osobní auta. My vám přejeme šťastnou cestu.
8: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
9: Rádio Čas Rock. Zprávy.
7: Pohodové odpoledne rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Platy ve veřejné sféře čeká převrat. Od ledna příštího roku by se měly výrazně změnit platové tabulky. Nejvíce se změna dotkne lidí v nejnižší kategorii. Tam spadají například úředníci, pracovníci v kultuře nebo nepedagogičtí zaměstnanci škol. Nejnižší tarif má nově odpovídat minimální mzdě. Ta se zvýšila na bezmála 25 tisíc korun. Podle odborníků se jedná o revoluční změnu.
10: Morava aktuálně.
7: Ve Zlíně se rýsuje nová čtvrť Březnická. Rada města už schválila výběr investičního partnera, který pomůže s její výstavbou. Co všechno nová lokalita nabídne, to už nám přiblížil primátor města Jiří Korec.
11: Rozvojová plocha Březnická je pro město jedinečná kvůli svému umístění a patří tak k nejvýznamnějším v majetku města Zlína. Schválením vítěze soutěže děláme další důležitý krok k tomu, aby zde v budoucnu vznikla moderní městská čtvrť, která nabídne nové bydlení, pracovní příležitosti i kvalitní veřejný prostor a samozřejmě také parkování. Pod samotnými objekty bude více než 600 parkovacích míst.
7: Ostrava chystá stavbu ocelové lávky přes řeku Ondřejnici na rozhraní Proskovic a Košatky. Novinku přivítají hlavně cyklisté. Ti kvůli uzavření původní dřevěné konstrukce, která byla ve velmi špatném stavu uzavřena, museli jezdit objížďkou. Nový mostek odolá i stoleté vodě a hotovo bude na jaře příštího roku. Upravena bude i související cyklostezka. a tenistka Nikola Bartuňková postoupila na turnaji v Monterey po velkém boji do čtvrtfinále. Hráčku ze čtvrté stovky žebříčku z Tajvanu zdolala 6-7, 7-5 a 6-4. Vítězně vstoupila do hlavní soutěže i Daria Vidmanová, která v Mexiku porazila Australanku Kimberly Birelovou 7-6, 6-3. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu. Hezké odpoledne.

0: Novinka týdne.
1: Poslední prázdninový týden si zaslouží řádnou hudební řachu. A to tenhle kousek rozhodně splňuje. Nová deska je venku, koncertní zastávka v Praze má datum 6. září a my se pojďme navnadit a zároveň udělat i tečku za letošním festivalovým létem. Ale děcka, je to jenom rock'n'roll. Hollywood Vampires, Raise the Dead.
0: Radio Čas Rock. Toto je Novinka týdne.

jistě už bude měnit ve středeční podvečer a večer, a to v praxi znamená, že k víkendu opravdu už je nám skok. A tak je tady v odpoledním driveu taky pozvánka, kam můžete vyrazit v pátek. Už docela profláklý rokový areál v Místku na Družstevní 311 opět tento pátek ožije pravou rukovou muzikou, vystoupí Lauter a jako předkapela Borci se Smečky Chráněná dílna. Areál se otevírá v 17 hodin a tenhle ten cirkus veškerý vypukne v 17.30. Za nás skvěle se bavte. Odpoledne.

0: 6,90. Až do 1. září. Kaufland.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nakupte plotové tvárnice bez muro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice bez muro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách Dek. Více na dek.cz.
2: Nová sezóna z CCC. Získejte

0: značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
1: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun a fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
3: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
4: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivé máslo 250 gramů jen za 36,90. Dětskou šunku nejvyšší jakosti Amálka Krásno 100 gramů za 24,90. Tvarohovo-smetanový krém Lipánek pro děti různé druhy 130 gramů již za 16,90. Nebo osvěžující řízný ležák Holba Šerák Zubr Grand či Litovel Moravan půl litru za 14,90. Více na mojehruska.cz.
5: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8. hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře.

Warrant Cherry Pie song, který rozhodně není o třešňovém koláči, ale nebudeme to rozpatlávat, nep není ještě po 22. hodině, takže teď ve středečním odpoledním driveu na rádiu Čas Rock Lordy a pak taky vy 725 33 11 55. Rádio Čas.

0: úžasné, jak se dají domestikovat tyhle ty příšerky s Rovaniemi. Lordy na rádiu Čas Rok a ta další v odpoledním driveu už je od vás a také pro vás. Co třeba ten Lizy pro všechny, co poslouchají a také Kamilovi na šťastnou cestu do Itošky. No tak Kamila, zdravíme do jeho dravého traku. Je taky fajn, že se občas někdo ozve, takže víme, že Kamil jako v pohodě. Chlape, brzy se nám vrať a tahle je na cestu.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rok. Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas Rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas Rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Rock. Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas Rock. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
2: Čas Rock.
0: Čas Rock.
3: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
5: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
6: Brilon, dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
0: Auto Pavlas. Fiat Professional Days v září a říjnu se blíží. Chcete spolehlivý Fiat Ducato, Scudo nebo Doblo za ještě výhodnějších podmínek? Na nic nečekejte a přijďte se informovat už teď. Auto Pavlas. Váš Fiat na severní Moravě. www.autopavlas.cz.
7: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby, a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.
8: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
9: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
10: Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.
0: Pravé rockové rádio.

0: během této svížné záležitosti pomaličku kráčíme ke konci dnešního
1: stremu. Jsem chtěl říct, že zrovna se jednalo o muziku, která by ani hladinu vody nesčeřila. Tak to pojal opačně, dobře.
2: Taky zítra budeme čeřit hladinu, a to například peckou, která oslaví výročí od svého vydání.
1: Ale taky vás pozveme na premiéru jednoho českého filmu.
2: Bude toho ale mnohem více, tak se těšíme v 6 ráno naslyšenou.

86, ale ta další hodinka tady v odpoledním driveu na rádiu Čas Rock bude patřit letošním padesátnicím, tedy těm hudebním. Naposledy dneska budeme brouzdat rokem 1976, protože středa slavíte třeba. Jaké typy jste poslali, to probereme za chvilku. Ode mě mimo jiné, tak jak

0: kapelušky, které letos slaví 50. Které to budou? No, naposílali jste tipy, tak schválně, jestli se uchytili i ty vaše.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v KIK. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce-huisman.cz.
7: Sádrokartonáři a kutilové, pozor. Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
8: Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás Vestou Karvina. Staň se hvězdou regálů a pracuj Vestou Karvina. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 tisíc, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stou Karvina. Stou píšeme stov s dvojitým V na konci.
9: Řidiči, aktuálně pozor na dálnici D35. U Olomouce komplikuje provoz havárie osobního automobilu přímo na sjezdu z dálnice. K nehodě došlo na 276. kilometru u Velkého Týnce ve směru na Mohelnici. V Jihomoravském kraji stále trvá vážná situace u Doubravníku na Brněnsku. Na silnici ve směru na Černvír havarovalo osobní auto. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. My vám přejeme šťastný cestou.
10: Rádio Čas Rock. Zprávy.
9: Dobré odpoledne, rockeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marca Fabiánová. V Česku budou železniční přejezdy více pod dohledem. Kamery přibydou zhruba na 40 místech a budou hlídat řidiče i jejich auta. Zachytí třeba průjezd na červenou nebo nerespektování značek. Policie díky nim pak bude moci snadněji řešit nebezpečné přestupky. Podle televize Altává Plus ministerstvo dopravy pokračuje i ve zvyšování zabezpečení samotných přejezdů.
11: Morava aktuálně.
9: Památkově chráněný dům u Anděla v Novém Jičíně brzy nabídne nové bydlení. Dva byty teď čekají na kolaudaci a pak budou připravené k nastěhování. Více nám řekla mluvčí města Marie Machková.
12: V měšťanském domě u Anděla na Masarykově náměstí v Novém Jičíně vznikly dva nové byty. Město je nechalo vybudovat v dlouhodobě nevyužívaných a schátralých prostorách budovy. Stavebníci původní plochu o velikosti 200 metrů čtverečních rozčlenili na dvě bytové jednotky. Jedna má rozlohu 96 a druhá 106 metrů čtverečních. Po jejich zkolaudování je nabídne město k pronájmu.
9: Vojenská akademie ve Vyškově přijme do základního kurzu rekordních 900 nováčků, což je o 400 více než obvykle. Armáda tak reaguje na vysoký zájem veřejnosti a potřebu navýšit stavy profesionálů i aktivních záloh. Ministerstvo obrany odhaduje, že letošní náborový plán splní díky obrovské poptávce na 133%. A tenisté Jakub Menšík a Karolína Muchová se v semifinále smíšené čtyřhry na US Open utkají s ruskou dvojicí Andrej Rubljov a Mira Andrejevová. Program začne v New Yorku v noci na čtvrtek v 1 hodinu středoevropského času a následovat bude finále. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.
10: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.

Od The Darkness tady na rádiu Čas Rock ve středečním odpoledním driveu zpátky do roku 1976. Protože poslední středa v srpnu, tak to jsou padesátnice. Celý srpen jsme se hrabali v 76. roce, tak dneska ještě jednou naposledy, protože středa slavíte třeba. A mám tady hned čtyři hudební tipy od vás, které odkazují právě na rok 1976, to znamená na koušky, které letos slaví 50. A to byl hard rock, heavy metal, reggae, folk, pop, punk, jazz, elektronická muzika, experimentální věci nebo dokonce afrobeat, tak před 50 lety vyšlo hodně důležitých, zásadních, oceňovaných a komerčně úspěšných alb ve všech možných hudebních žánrech. Takže myslím si, že bychom to byli minimálně do zítra, než bychom si to všechno přehráli a prokonzultovali, takže jsem opravdu sáhla do vašich tipů, co byste vy, k čemu byste se vrátili a rádi se vracíte z roku 1976. A odšpuntujeme to hodně zajímavým kouskem a mě docela překvapilo, že tenhle ten typ vzešel právě i od vás. Půjdeme do Velké Británie, Devil Woman a ke Cliffu Richardovi. Stovka Billboardu, z toho byla hned špička britské singlové hitparády taky. A tenhle ten single se tam udržel dokonce po 14 týdnů. No a nepůjdeme daleko ani s tím dalším kouskem, protože Anarchie ve Spojeném království a Sex Pistols, to je kapitola sama pro sebe. Ta změnila život lidem nejenom před 50 lety, ale co si budeme, má co říct i dnes.

Ruku na srdce, to první drsňáctví, když si koupíte tričko s nápisem Sex Pistols a řeknete si, jo, teďka jsem rebel, to funguje. Mimochodem, dodnes najdete Anarchie ve Spojeném království v 500 nejlepších songů vůbec. Patří 25. místo. Sestavoval to Billboard, takže je třeba tomu věřit. Je to prostě tak. Další z vašich tipů z roku 1976 a srdcovky, které letos slaví 50 let od vás, tak o ty se postarají Aerosmith a taky Kysáci. Začneme u Aerosmith a u jejich desky Rocks a singlu Back in the Saddle. Tenhle ten kousek dali dohromady kompáni Steven Tyler a Joe Perry, jak taky jinak. Zajímavé je, že nejprve se objevil na albu, až potom vylezl jako single skoro o rok a půl později. No a ze začátku to nebyl nějak jako extra úspěch, jenže s muzikou je to jako s hermelínem a s řidiči. Hermelín musí uzrát, dobrý řidič taky a ta muzika občas taky. A možná je to někdy lepší, že uzraje a teprve pak si k ní posluchači a fanoušci najdou cestu a oblíbí si ji, protože úplně ze začátku nic moc, ale postupem času se stala jedna z nejznámějších vůbec písní v celé diskografii kapely Aerosmith a vlastně žádné živé vystoupení se zhruba 20 let bez ní neobešlo. Takže i z toho předpokládám, že vychází váš tip a já se vůbec nedivím, protože je úžasná. Fakt se povedla. No a Kysáci a jejich Shout It Out Loud, tak tady vůbec není o čem. 1. březen 1976 vyletěla ve Spojených státech. Album Destroyer ze 76., které je prostě od začátku do konce, tam, kde byste měli vystřihnout jednu jedinou, tak já se třeba netrfím, nevěděla bych, kterou vybrat. Ale jsem ráda, že vy jste poslali tenhle ten tip, že za vás je to 100% tenhle ten kousek. Takže další dvě, padesátnice z roku 1976. Díky za ty tipy. Odpoledne.

0: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
1: Rádio Čas Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Teď pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkup.

0: zážitku pro váš domov. Navštivte jednu z našich 15 prodejen a přesvědčte se sami. Páze je domov pohodlí. Více na páze.cz.
1: Cože, ty máš 150 technobodů?
2: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
1: A kde to jako najdu?
2: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
1: No jasně.
2: Stáhni Technotrasu.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

Noční hrob, tady na rádiu Čas rok, středeční odpolední drive, ten má před sebou ještě dost času, ale dneškem končí naše hrabání se v roce 1976, protože středa slavit je třeba, takže padesátice, ty hudební, těm patřil celý srpen a tím, jak končí prázdniny, logicky i srpen, tak budeme pokračovat a celé září bude pro změnu ve znamení čtyřicítek. Takže se celé září vždycky ve středu po 17. hodině budeme společně hrabat v roce 1986. Dejte si to dokupy, máme na to spoustu odpolední a já se na to hrozně těším. A tady

0: Kolikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice? Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas.
1: Megakoncert Rádia Čas.
0: 21. listopadu Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rocková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.

0: flešky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
6: Do Brna, do Prahy.
7: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
6: Jedu, jedu vlakem, jedu, jedu vlakem, jedu, jedu vlakem Českých drah.
8: Kobby Elektro. Potřebujete zabezpečovací systém, elektroinstalaci, hromosvod, kamery?
9: Navštivte www.kobbyelektro.cz.
10: Moderní elektroinstalace pro váš domov i firmu.
9: Kobby Elektro.
11: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
12: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: Oslavenci, nezapomeňte, máte ještě příležitost někomu popřát, vybrat k tomu muziku. Já vás trošku naťuknu, abyste věděli, kdo co slaví, ale až po zprávách.
1: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s rádiem Čas Rock. Více na webu rádia Čas Rock a na natodays.cz.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
4: Čas rok. Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
6: Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás ve Stou Karvina. Staň se hvězdou regálů a pracuj ve Stou Karvina. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 tisíc, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stou Karvina. Stou píšeme stov s dvojitým V na konci.
7: Sádrokartonáři a kutilové pozor! Profily, desky, tmely, vruty... Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
8: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
9: Řidiči, aktuálně pozor v Olomouckém kraji. Provoz tady komplikuje havárie osobního auta na dálnici D35 u Velkého Týnce. Vozidlo bouralo přímo na sjezdu na 276. kilometru ve směru na Mohelnici. Dopravní komplikace jsou také u Lukavice na Šumpersku, kde na silnici číslo 44 sjelo osobní auto mimo vozovku. A se zdržením počítejte i v Brně-Jundrově. V ulici Veslařská se srazila dvě osobní auta a doprava je tam vedená Kyvadlově jedním jízdním pruhem. My vám přejeme šťastnou cestu.
10: Rádio Čas Rock. Zprávy.
9: Dobré odpoledne, rokeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Stále více dětí v Česku má problémy se zubními kazy. Podle Světové zdravotnické organizace má do věku 9 let téměř polovina dětí alespoň jeden neléčený kaz. Na vině prý nebývají pouze cukrovinky, ale nepřítelem je i častá konzumace zdravějších potravin, například sušeného ovoce nebo gumových vitaminů. Pomoci mohou například pauzy mezi jídly, a to ideálně 2 hodiny, aby se kyselé prostředí v ústech stihlo neutralizovat.
11: Morava aktuálně.
9: V ostravských Radvanicích byl dokončen nový park jako s obrázkou Josefa Lady. Oáza zeleně nabízí vrbové tunely, dřevěná zvířátka, sáňkařský kopeček a tůňku pro ochlazení nebo bruslení. Více nám řekla náměstkyně hejtmana Šárka Šimuňáková.
12: Díky projektu LifeCall můžeme propojit soukromý a veřejný sektor. Tím, že jsme v prosinci měli prvotní výkop se soukromým investorem, tak se nám přihlásili do partnerství i další firmy a v blízké době budeme představovat i jiné projekty v rámci Moravskoslezského kraje.
9: Proměny se tak dočká i území kolem rybníku Volný v Ostravě Radvanicích a práce pokračují i na revitalizaci území řeky Lučiny. V Rožnově pod Radhoštěm odstartují v pondělí 7. září tradiční dny sociálních služeb. Týdenní program nabídne dny otevřených dveří v místních institucích, jarmark neziskových organizací a zájemci se mohou zapsat i do registru dárců kostní dřeně. Chybět nebude ani tradiční noc venku, která upozorňuje na lidi bez domova. A v italském Val d'Isol dnes začalo mistrovství světa horských kol. Do soutěží zasáhnou i 20 českých reprezentantů. Hlavní medailovou nadějí bude Barbora Bukovská, obhájkyně bronzu v cross country mezi juniorkami. Tolik zprávy v 18 hodin. Hezké odpoledne.

Jeden bezvadný chlap a taky Vltava tady na rádiu Čas Rok do středečního odpoledního driveu a my mrkneme do kalendáře, abyste měli přehled, co všechno jako 26.8. kdy proběhlo. Rok 1768, anglický mořeplavec a objevitel James Cook vyplul tehdy 26. srpna na první průzkumnou plavbu. My se šoupneme kousek dál, 1771 pro změnu Marie Terezie vydala takzvaný amortizační patent. Zapátrejte v hodinách dějepisu, určitě na to přijdete, co to znamenalo tady v praxi. Mezi slavnými narozenými z 26. srpna najdete Apolinéra, Magdu Vašárievou a nebo třeba Macaulaye Culkina. Jenomže to byl dětský herec a zůstal hercem, ale taky muzikant. Jeho Pizza Underground kapela je stále aktivní a činná. Ne úplně jako, že by hráli každý týden, třeba dvojáky, to v žádném případě, ale když mají chlapy chuť, tak si zadžimují, zahrají a ten klub je narvaný. V našich Luzích a hájích slaví Luděk, takže pánové, všecko nejlepší k vašim meninám a i v muzice se zadařilo 26. srpna. Pojďme konkrétně do roku 2003, protože tehdy časopis Rolling Stone vyhlásil Jimiho Hendrixe jako největšího kytaristu vůbec celé rockové historie. Až za ním v hloubi pole skončili třeba Eric Clapton, Jimmy Page, Chuck Berry, Keith Richards a mnozí další velikáni. A pro ten zbytek z 26.8. si skočte na web časrock.cz.

0: vyhráte 26. srpna. Vyberte si, co potřebujete, popřejte těm, kteří dneska cokoliv slaví, anebo si prostě užijte den. I tak to jde. Pro Lučky už mám v zásobě jeden song, samozřejmě i s přáním, kdybyste to chtěli ještě nějak jako vylepšit, máte samozřejmě příležitost. Máme Halloween, komunál a pak už je to vaše. Tak popřemýšlejte a třeba dejte vědět hlasovkou nebo SMS-kou na 725-33-1155.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
3: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
4: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivé máslo 250 gramů jen za 36,90. Dětskou šunku nejvyšší jakosti Amálka Krásno 100 gramů za 24,90. Tvarohovo-smetanový krém Lipánek pro děti různé druhy 130 gramů již za 16,90. Nebo osvěžující řízný ležák Holba Šerák Zubr Grand či Litovel Moravan půl litru za 14,90. Více na mojehruska.cz.
5: Potřebujete odstranit res nebo staré nátěry? Tryskání a pískování v areálu Monta Nový Jičín. Volejte na 730 57 10 92.
6: Holá, holá, rebelský bar, holá.
7: Barmani Ivo a Tom pro vás nachystali další hudební menu, se kterým dneska navštívíme více států.
6: No, nebude chybět ani česká záležitost z Brna, anebo píseň, kde nezazní vlastně ani láska.
7: Budeme se na vás těšit od 19 hodin ve vysílání Rádia Čas Rock.
6: Od 20 hodin i s pohyblivými obrázky na TV Rebel.

0: Srdce vřece jako morál. Tady na rádiu Čas rok. No a co vy? Dnešním odpoledním driveu něco už se uchytilo v SMS centru, ale máte možnost dneska naposledy 725-33-1155.
1: Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas rock.

V kalendáři v České republice je vás, pánové, s jménem Luděk, skoro 15,5 tisíce. Takže všem Luďkům, co dneska slaví jmeniny, přejeme všechno nejlepší. A jeden Luděk, ten se dokonce ozval, že toho Luďka šlo by zahrát Gatecrasher Tři kříže, díky moc. Tak kdyby na vás dneska někdo zapomněl, my jsme se vzpomněli a Luďkové, docelou smečku, rádio, čas, rok. Všechno nejvíc nejlepší. Odpolední.

0: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
1: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
2: Jsi piš, a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
1: No tak hurá do toho. Omítky strojem CZ. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
2: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem CZ.
3: Auto Pavlas. Fiat Professional Days v září a říjnu se blíží. Chcete spolehlivý Fiat Ducato, Scudo nebo Doblo za ještě výhodnějších podmínek? Na nic nečekejte a přijďte se informovat už teď. Auto Pavlas, váš Fiat na severní Moravě. www.autopavlas.cz.
4: Radio Jazz Rock. I v létě hrajeme první.

0: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
0: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com. Chlapi, pozor, jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
3: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsem s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti Teje Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
4: Houston, máme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
5: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
4: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
6: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přivese Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Take a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.

0: Všeobecnou pohodu přejeme všem posluchačům a divákům. Otevíráme další rebelský bar.
1: Přesně jako před týdnem, a to platí i pro stanice, na kterých nás můžete vnímat. Rádio Čas Rock nebo Televize Rebel.
0: Dnešní díl jsme zahájili rovnou písní. Máme za sebou kousek ze slunečné Barcelony, projekt Exasense.
1: Slova jste v písni hledali marně, šlo o ryze instrumentální záležitost. V dalším případě už se bude zpívat ovšem hodně.
0: A budou to krásné slovní obraty, přesně tak, jak jsme u kapely Insania zvyklí. Koncem června fanoušky potěšili novým singlem a nalákali tak na podzim, kdyby měla vyjít nová deska.

0: Tento rebelský bar se už vlastně vysílá po prázdninách. To nutně ovšem neznamená, že nebude teplo. Naopak, už několikrát jsme v září propotili mnoho dnů a nocí.
1: Stejně to platí i o akcích. Ještě nějaké venkovní sešlosti nás čekají, ale hlavní sezóna to má vlastně za sebou. Když se řekne léto, mně osobně se hudebně vybaví hlavně punkrocková muzika.
0: A proč ne? Má to určitě svůj důvod. Už jenom ty slavné punkrockové klipy, kde se jezdilo na skejtech, popíjelo pivenko a skákalo do bazénu.
1: Jedna z nejslavnějších kapel tohoto typu jsou bez pochyby Blink-182. Jenže třeba v roce 2005 to s nimi vypadalo různorodě a kapela ohlásila pauzu na dobu neurčitou.
0: Naštěstí tahle ta přestávka netrvala moc dlouho a jelikož se hudebníci nechtěli nudit, vznikly rovnou dvě nové kapely.
1: Tom DeLonge založil Angels and Airwaves, Mark Hoppus a Travis Barker zase Plus 44, kteří pokračovali v punk rockovém rytmu a právě ty si dneska dáme.

0: Ještě jednou všechny vítáme zpátky v Rebelském baru, ať už je to na vlnách Rádia Čas Rock nebo televizní stanici Rebel.
1: Máme za sebou tři kousky z naší nabídky a stejný počet je ještě před námi. Akorát jsme si řekli, že trošičku se posuneme v čase.
0: Jo, jo, a to až do roku 1970. Mimochodem, když jsme v baru, tak na našem území tehdy stála desítka zhruba korunu 40 a litr rumu 68 KČS.
1: No krása. A třeba v Americe stála jedna plechovka piva 33 centů. No a právě do Spojených států se vydáme i hudebně, protože nás čekají Creedence.
0: Většina lidí vždycky řekne jenom Creedence, ale přitom se sluší dodat i zbytek názvu Clearwater Revival. Takže kdyby si chtěl založit cover, víš, jak by se správně měla jmenovat?
1: No povídej.
0: No, Creedence Clearwater Revival.

0: Tak tohle byli Creedence a jejich Looking Out My Back Door. Podle některých lidí tahle píseň pojednávala o drogách.
1: John Fogerty ale upřesnil, že byla napsána pro jeho tehdejšího tříletého syna. Každopádně, celkem veselý rytmus vystřídá o něco temnější a depresivnější.
0: No, co taky čekat od kapely Type of Negative. A když navíc někdo pojmenuje píseň Everything Dies, asi nemá v plánu úplně romantickou záležitost.
1: Tahle skladba vyšla v roce 1999 na pátém albu World Coming Down, což je samo o sobě taky dost depresivní název.
0: A videoklip se mimochodem natáčel v loděnici, kde pracoval otec Petra Steela. Ale přestože se jedná o temnou záležitost, píseň byla sama o sobě velmi úspěšná a dodnes platí za jednu z nejoblíbenějších u všech fanoušků.

0: Jak jsme před několika minutami hlásili otevřeno, nyní nastává pravý opak. Rebelský bar pro tento týden pomalinku zavírá.
1: Zbývá nám čas na klasický úklid a rozloučení. Ale jak bývá takovou malou tradicí, nebude u toho chybět ještě jeden klip.
0: No, měli jsme tady dneska kousky z Česka, Španělska, Ameriky, tak proč nenavštívit ještě nějakou zemi? Třeba Německo.
1: No jasně, no vidíš. A vlastně Oktoberfest se nám taky pomaličku blíží. Kdyby se nám podařilo natočit nějaký díl přímo tam, to by bylo, co?
0: To by bylo pivo.
1: To by byla paráda.
0: Já se spíš obávám, že bychom se od tamá jen tak nevrátili, ale německou muziku si dneska určitě dáme. Takže, kam zamíří dnešní naše poslední kroky?
1: No tak rovnou do Bavorska, jo. V těchto částech totiž v roce 2003 vznikly Eisbrecher. U nás se najde nějaký ten dach fanoušků, ale hlavně v jejich domovině se jedná o úspěšné a oblíbené jméno.
0: Od nás tedy poslední hudební kousek, zbytek zase příští týden v Rebelském baru. Děkujeme za přízeň a budeme se těšit.

9:00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno,

0: našlapaným programem s Jurtmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
1: Pravé léto s pravou rockovou muzikou. Pravé léto s pravou rockovou muzikou. Na rádiu Čas Rock.

0: během této svižné záležitosti pomaličku kráčíme ke konci dnešního Ostrého
1: Budíšku. Jsem chtěl říct, že zrovna se jednalo o muziku, která by ani hladinu vody nesčeřila. Tak to pojal opačně, dobře.
2: Taky zítra budeme čeřit hladinu, a to například peckou, která oslaví výročí od svého vydání.
1: Ale taky vás pozveme na premiéru jednoho českého filmu.
2: Bude toho ale mnohem více. Tak se těšíme v 6 ráno na slyšenou.
3: Ostrý Budíček.

0: jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas Rock. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Čas rok. Čas rok.
4: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
5: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
6: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce-huisman.cz.
7: Už dál nemusíš hledat.
8: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
7: Žádné kompromisy, žádné hranice.
9: Rádio Čas rok na tvrdo.
8: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na Play.cz.
10: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlázení.
11: Rádio Čas rok.
12: Pravé rokové rádio.

Potřebujete odstranit res nebo staré nátěry? Tryskání a pískování v areálu Monta Nový Jičín. Volejte na 730 57 10 92.

seriálů, tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

Našlapaným programem Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na MKS.

0: během této svěžné záležitosti pomaličku kráčíme ke konci dnešního
1: Ostrého budíčku. Jsem chtěl říct, že zrovna se jednalo o muziku, která by ani hladinu vody nesčeřila, tak to pojal opačně, dobře.
0: Taky zítra budeme čeřit hladinu, a to například peckou, která oslaví výročí od svého vydání.
1: Ale taky vás pozveme na premiéru jednoho českého filmu.
0: Bude toho ale mnohem více, tak se těšíme v 6 ráno na slyšenou.
2: Ostrý budíček.

0: Potřebujete odstranit res nebo staré nátěry? Tryskání a pískování v areálu Monta Nový Jičín. Volejte na 730 57 10 92.
1: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas.

pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

Nazdar všichni rockeři, kteří rádi sledujete nebo posloucháte Rock Speciál. Jak můžete vidět, pokud sledujete televizi Rebel, tak se nacházíme venku, a to konkrétně na letošním ročníku festivalu Holba Rock na grilu. Takže dnes velice speciální. Ještě jednou všechny vítám v dalším Rock Speciálu. Tak přesně takhle doufám, že se budou hýbat i návštěvníci, protože v momentě, kdy to točíme, tak je všechno před námi. A návštěvníci víte, že Holba Rock na grilu, to je každoroční oslava Rádia Čas Rock. Letos už je to krásných 15 let. Takže co třeba? No třeba velká oslava. A i ten letošní line-up tomu odpovídá. My si každopádně v tom dnešním dílu budeme hrát kapely, které tady vystoupily v minulosti. A že jich bylo. Takže takový malý výcuc. Jednu si dáme právě teď, no a potom už zkusíme někoho najít.

vlci přestanou.

0: Aktuální rok speciál natáčíme přímo v dějišti festivalu Holba Rock na grilu a natáčíme to vlastně ještě předtím, než to všechno vypukne. A se mnou je tady Patrik Kout, ahoj.
1: Ahoj.
0: Vlastně člověk, který tak trošičku za to všechno může, protože...
1: Tak trochu.
0: Hodně věcí tady máš na starost, prosím tě, tak jak probíhaly přípravy toho letošního festivalu?
1: No v pohodě, tak člověk už zná prostředí, jo, samozřejmě vždycky se vyskytne něco, co je potřeba řešit, nikdy to není úplně stejně, jo, ale myslím, že v pohodě.
0: Ty jsi to naznačil a vlastně já musím říct, ty nejsi žádný zelenáč, co se týče plánování akcí, ale umíš tam docela chodit. I přesto, po těch letech, jsou věci, které tě někdy dokážou překvapit?
1: Vždycky a vždycky je to lidský faktor. Takže tak.
0: Letos máme 15 let, rádia, čas, rok. Jaká to bude oslava podle tebe? Protože těch tam 15, to někdy zlobí to dítko samozřejmě, tak bude se zlobit tady.
1: Já myslím, že se určitě bude zlobit. Konkrétně dneska večer se tady bude řádit před třema sestrama, před jejich vystoupením. A bude tady takové, řekl bych, vyvrcholení celoodpolední soutěže ve hře na neviditelnou kytaru, air guitar, takže umíte si představit, co se bude dít. Všichni to známe, každý to někdy udělá, a to říká, že ne, tak keca.
0: To je pravda.
1: No a budou fajn ceny, jo, spousta oblečení, předplatné časopisu Spark a podobně. Bude to paráda.
0: No. Fajn ceny, ale hlavně fajn muzika po celou dobu festivalu. Těšíme se na to, Patriku, já doufám, že se nám všechno vyvede a že se spolu zase potkáme třeba za 2 dny a zhodnotíme to.
1: Já taky doufám, děkuju.

0: Tento rok speciál natáčíme přímo v dějišti festivalu Holba Rock na grilu a já tady mám vlastně čerstvý kousek po koncertě. Pepa Michálek, čau.
1: Čau všichni, ahoj.
0: Můžete vidět, máš ještě žízeň, protože před balou...
1: Brutální.
0: Jste dohráli parádní set, tak prosím tě, jak
1: děkuji.
0: Se
1: hrálo? Ty ho viděl jsi to sám, lidi jsou tady kouzelní, nás to tady vždycky hrozně baví a tohle je krásný festival. Hrálo se krásně, no, co ti mám říct?
0: I jako v tu hodinu, bylo teplo, ale lidi přišli. Když jsi tam poběhal mezi něma, jsem si všiml.
1: Ale tak když prostě vidíš, že to lidi baví a baví to tebe, tak jdeš prostě za nima, jako chceš být s nima blízko, že? To tak je.
0: Prosím tě, co ty vlastně a ty a letní festivaly, máš je radši než kluby?
1: To se úplně nedá říct, jakože to léto prostě vybízí k tomu hrát venku, ideálně na větší stage s dobrým zvukem, ale potom prostě na podzim se začneš zpátky do klubu, jsi zase blízko, prostě ten rock'n'roll je o tom být blízko lidem a to je, jako každý má svoje.
0: Takže jsi rád, že se to takhle hezky střídá, prostě léto.
1: Jasný, to je nejlepší.
0: Prosím tě, jaké jsou vaše aktuální plány do budoucna?
1: To bude z toho zní hrozně klišovitě, ale hrát a hrát.
0: Tak to je úplně nejlepší, protože ta odezva těch lidí nepotřebuje.
1: Máme venku novou desku, nový album, zítřek by nemusí, takže ho chceme dostat vlastně do každého koutu republiky a budeme jezdit, co to půjde.
0: No, a my budeme rádi určitě chodit. Pepa Michálek, jsem rád, že jsi našel čas a ať se daří, díky, čau.
1: Mějte se parádně, čau.

0: Aktuální rok speciál na rádiu Čas Rok a televizi Rebel točíme přímo v dějišti festivalu Holba Rok na grilu 2026. A jak můžete vidět, já tady mám dalšího hosta. Moc děkuji za jeho čas, Radim Pařízek mladší, ahoj.
1: Ahoj, díky za pozvání.
0: Tak, jak si užíváš letošní ročník?
1: Je to úžasné. Já jsem strašně rád za tu podporu. Za tu neutuchající podporu, kterou nám ti fanoušci dávají. A ten line-up je podle mě skvělý. Já sám si to užívám a ta atmosféra je jedinečná. Já teda obrazil jsem hodně akcí, ale neříkám, že je úplně dokonalá, ale je prostě absolutně jedinečná. Taková srdcová.
0: Je domácí.
1: Je domácí, je to tak.
0: Ty jsi to vlastně včera užíval z pozice hudebníka. Dneska si to můžeš užít z pozice návštěvníka, i když samozřejmě vnímáš to asi pořád jinak. Že...
1: Jasně.
0: Ale je to rozdíl takhle vnímat tu akci?
1: Určitě. Já vždycky v ten den koncertu mám takový stres, protože že člověk chce všechno zvládnout, chce, aby všechno bylo aspoň průměrně dokonale, jak někteří říkají, a pořád přemýšlí nad tím, jestli na něco nezapomněl, jestli všechno je ošetřené. Po tom koncertě už je to trošičku lepší, ale pořád je člověku ještě ten adrenalin a je to takové, je to určitě jiné. Dneska si to teda užívám úplně jinak a jsem trošku víc v pohodě.
0: Máš to jako já, že asi po každé akci řeknu, že jsem mi udělal špatně a že jsem to měl udělat líp.
1: To je podle mě asi jako součást toho to dělat dobře, protože vždycky je potřeba vypilovat ještě ty věci, které nedopadly, ale já si myslím, že se to letos strašně daří. Mm-hmm. I vám, i všem tady si myslím, že to je opravdu skvělé.
0: Já se často ptám, když mám možnost mluvit s nějakým takhle hudebníku, rozdíl ty festivaly anebo kluby. Jak je to u tebe? Preferuješ něco z toho nebo jsi rád, že se to střídá?
1: Je to jiné, protože přece jenom do toho klubu ti lidi přijdou přímo na tu kapelu. A musím říct, že na některých festivalech, nenutně možná třeba tady, ale na některých je potřeba si ty lidi získat. A je tam pořád nějaká taková ta bojovnost na začátku, opravdu tam prostě ze sebe nechat úplně všechno, vlastně stejně jako v tom klubu, ale tady je to ještě podpořené tím, že člověk si fakt ty lidi musí trochu získat. A je to určitě trochu jiné, ale zase je to takové otevřenější a ti lidi dávají možná trošku jinak to srdce, než ho dávají v tom klubu, takže určitě je to jiné.
0: Jak vlastně ve tvých očích ten festival rostl? Když si vzpomínáš, když jsi byl poprvé na Holbě a když se ohlídneš za těma rokama a podíváš se teď na ten aktuální ročník?
1: Tak kromě změny místa, to roste určitě jako v míře organizace, vůbec v tom celém zvládnutí. Učíme se strašně moc věcí, které ještě opravdu chceme dotáhnout do toho plného konce, hlavně pro ty diváky, aby si to mohli co nejvíc užít. A snažíme se pilovat ty malé drobné věci, které prostě vždycky nastanou. Ale celkově je tady strašně vidět pořád ty stejné tváře, ty skupinky lidí, ty kamarády, kteří tady prostě rok co rok jezdí a užívají si to a už to mají vlastně jako nějakou svoji prostě kultovní akci. A já si toho strašně vážím, protože říkám, v té atmosféře je to strašně cítit. Takže určitě to roste a roste to krásným, nádherným směrem podle mě.
0: A my už se to těšíme na příště, a to jsme ještě neskončili. Děkuju moc, Radíme, za tvůj čas.
1: Díky.
0: A my pojďme na další muziku.

0: Zuzka, čau.
1: Ahoj, ahoj.
0: Prosím tě, ty máš tady na letošním ročníku na starost backstage.
1: Je to tak.
0: To znamená, že tady si kapela ani nebrnkne nebýt tvého svolení.
1: No, je to tak jako podobný, já to mám na starosti, že se svojí kolegyní backstage staráme se o kapely, celý catering, mě ještě potom volí do vysílačky, když někdo přijede, tak si je tady zaparkujeme krásně a mají celkový krásný servis.
0: Máte v úvozovkách to štěstí na to, že jsou tady nějaké jako vytříbené požadavky?
1: Vytříbené požadavky asi ne. Tak klasicky, že nějaké vody, alkoholy a akorát vlastně děláme trošku speciální šatny pro Pretty Maids.
0: Jaké jsou zatím kapely, co tady jezdí?
1: Jsou zlatíčka. Jo. Fakt jsou strašně boží, komunikativní, užívají si to a chtějí to dělat a hlavně jako lidi jsou tak jako skvělí.
0: To nás čeká ještě taky dneska příjezd kapely Pretty Maids.
1: Ano.
0: Historický okamžik tady na Holbu, těšíš se na ně?
1: Já se na ně hrozně těším. A je to prostě úplně velká kapela, že jo, mám dokonce u sebe CDčko na podpis, takže se na to těšíme, až mi ji podepíšou.
0: Těšíme se, my se těšíme taky, těšíme se zároveň vám i děkujeme, jestli jste byli tady na Holbě, protože tohle bylo takové malé ohlédnutí, už teď se těšíme na příští rok. No ale pro dnešek je to vše, já vám děkuju taky tobě, Zuzko.
1: Já ti taky děkuju, Tome.
0: Udělala čas a vy se mějte, bando, od nás ještě jeden klip na závěr a příští týden zase v dalším rok speciálu.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

hodina patří tobě a lístkům na ty největší rokové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď Rádio Čas Rock a buď ve hře.

0: nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více info

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedin

pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

nedohrajeme, neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď Rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje muzika, tvoje šance. To je Rádio Čas Rock.